Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: of the new world.
1: Radio Beat. Klasický rock
2: od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

mírou se lhání. Umluv ho městí, smířenej, rieka teče dál.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, čtvrtek 4. června začíná s bezproblémovou dopravou, trošku už se houfují kamiony na příjezdu do Brna od Prahy od 176. kilometru. Levý pruh ten zatím jede plynule a pozor za Humpolcem, stále na D1 na Brno. Na rovném 100 kilometru stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné auto. A kamion s defektem označený šipkou silničářů budete míjet třeba na dálnici z Brna na Bratislavu kousíček za Břeclaví na 49. kilometru. Na teploměru jsou hodnoty od 9 po 14 stupňů a na hodinách je přesně 5:55. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz
0: Radio B. Počasí.
2: Dnes nejprve slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání mraku od západu. Odpoledne a večer se v Čechách pozvolna přidají přeháníky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27, na západě Čech kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: České volejbalistky vstoupily do Ligy národů vítězstvím nad Čínou 3-0. Dnes v 9 hodin dopoledne je čeká Polsko. České trojkové basketbalistky utrpěly na mistrovství světa v Polsku druhou porážku. Ve třetím zápase podlehly Azerbajdžánu 11-14. Soud potrestal Ladislava Vrabela za dotační podvody. Organizátor protivládních demonstrací dostal podmíněný trest 18 měsíců se zkušební dobou 30 měsíců za manipulace s covidovými dotacemi. Prý způsobil státu škodu přes 500 000 korun. Správa železnic zahájila první etapu modernizace trati z Plzně směrem do Německa za zhruba 4,5 miliardy korun. 12-kilometrový úsek mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem projde elektrifikací a rekonstrukcí stanic, hotovo má být v roce 2028. Ministr dopravy Bednárik říká.
3: Zvýší propustnost pro nákladní dopravu výrazným způsobem, protože tudy dneska nákladní doprava chodí výrazně méně, protože nemůže chodit s délkami vlaku, které potřebuje, a taky tím, že je to s malou kapacitou, že musíte dávat přednost s bílým vlakům, tak to přináší věci, jako je 4 vlaky místo 20 vlaků.
2: A nakonec Google v Česku spouští funkci zanechat zprávu jako alternativu ke klasické hlasové schránce. Hovor se uloží přímo do telefonu a zpráva je dostupná jen lokálně bez operátora. Novinka je součástí aplikace Google Telefon a zatím asi funguje hlavně na telefonech Pixel. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia B.
0: Klasik rock.

A že tady na Beatu nejsme žádní troškaři, tak místo decentního budíka vás probouzíme za pomoci pekelného zvonu, který váží skoro tunu a na zakázku AC/DC byl vyroben ve stále funkční poslední britské slévárně zvonů. Původně prý kapela chtěla zvuk natočit v kostele u válečného památníku ve městě Loughborough, ale ruch města a především ptáci neumožnili docílit toho požadovaného zvuku a jako čisté, aby to bylo. A tak se domluvili ve slévárně, tam přijeli s mobilním studiem a muž, který zvon ukoval, byl poctěn tím, že se aspoň na chviličku stal spoluhráčem AC/DC a byl vybrán tak, aby do zvonu udeřil kladivem a ten zvuk byl natočen. A aby pak bylo dosáhnuto hlubšího a zlověstnějšího tónu, tak inženýři pak ve studiu tu nahrávku trošičku jako zpomalili. A propo, AC/DC kazili práci holuby, mě zase spaní, trošku ničí hnízdící kalous ušatý. Jejde, jak ti nám v parku řvou a vždycky začnou v 9 a do půlnoci se dožadují večeře. Tak vy pokud snídáte, nechte si chutnat, jinak natáhněte gaťata, Bob Dylan, Tluče na vrata.

Jak jsem mluvila o tom zvonu, co si AC/DC nechali vyrobit pro jednu písničku, tak pak pro koncertní potřeby byla vyrobena menší replika, na kterou Brian Johnson tloukával a tu prý mýval po turné doma kytarista Malcolm Young. A ještě byl vyroben takový větší, ale lehčí kaskadérský zvon ze skleněných vláken a na tom se zase zpěvák AC/DC občas houpal. Tak dobré ráno, začíná čtvrtek s datem 4. června 2026. My na beatu pokračujeme s kapelou Krucibisk. Je 6.12.

Tolik titulní skladba z desky Druidé. Album Country Hell si možná příští týden na Beatu pustíme celé, protože aktuálně Krucipisk vedou anketu o půlnoční alba na našem webu, tedy na stránce radiobeat.cz. Minulý týden vyhráli Brňáci Progress 2 s Tulákem po hvězdách a druzí skončili bratři Kiskovi, tedy Greta Van Fleet, a jejich hymnu Mírové armády, tedy debutové album, si vyslechneme na Rádiu Beat dneska před půlnocí. Ale ještě předtím nás čeká třeba Hned 9, Vejvoďák a Roková detektivka, ve které můžete vyhrát odpočinkové čtení na dovolenou, Hrdinu od jezera Hrochů, ano, pokračování známého to humoristického romána Doktor od jezera Hrochů od Miroslava Švandrlíka, Hrdinu napsal Jiří Růžička. Tohleto oficiální pokračování. Po Vejvoďákovi tady bude pokračovat Ota Seman, ten ve 2 hodiny bude hrát tupláky, střídán bude Standou Rubášem, no a pak dorazí Honza Hamerník a s ním si u repráků můžete povídat od 19. hodiny. Čeká nás dneska od 23. ještě před první deskou kapely Greta Van Fleet Bluescast. Ano, povídání o blues s Markem Hlavicou a jeho hosty od 23. hodiny. Teď je 6.16.

6 hodin 24 minut je čtvrtek 4. června 2026. V Opavě dneska mohou basketáci Brna získat bronzové medaile. Domácí ale budou proti. Druhé utkání o konečnou třetí pozici začíná v 18 hodin. O titul se hraje na 4 vítězství a 2 už mají po domácích zápasech nymburští v kapse. V Pardubicích se bude hrát v neděli a v pondělí. A dneska se pokusí ve Varšavě na mistrovství světa v basketu 3x3 napodobit Češi své reprezentační kolegyně. Ty sice včera první zápas s Ázerbajdžánem prohráli, ale pak k triumfu nad Madagaskarem postoupili do osmifinále play-off. No a aby informace spod košů byly kompletní, tak dneska první finálový zápas NBA vyhráli New York Knicks nad San Antoniem o 10 bodů.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 2 minuty před 6:30 se řeší nehoda na plzeňské dálnici na Prahu kousek za Berounem. Na 14. kilometru jsou u středových svodidel 2 osobní auta. Bouračka je pak i v Praze, na Kbelské směrem na Ústeckou dálnici za připojením Novopatské v levém pruhu. Na Kbelské se brzdí od křížení s Poděbradskou a na té Novopatské už kousíček za koncem Mladoboleslavské dálnice. Jinak příjezdy do Prahy jsou docela volné, co se týče příjezdu do Brna po D1 od Prahy. Tak, s osobním autem se zaseknete kousíček za exitem Popůvky na 182. kilometru. To zdržení po křížení s Bratislavskou dálnicí je asi 20 minut. Nákladňáky tyto mají v pravém pruhu na díl a počítejte s kolonou už od 9 křížů od 167. kilometru. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Rádio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
3: Včera neděle bylo. Včera byl hezký čas. Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase Hard Monday. Klasika, novinky, rozhovory. Každou neděli od 8 do půlnoci. Za týden bude zas. Na Beatu. Radio Beat. Classic Rock. Radio Beat. Počasí.
4: Dnes nejprve slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání mraku od západu. Odpoledne a večer se v Čechách pozvolna přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27, na západě Čech kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Český lezec Lukáš Mokroluský postoupil na světovém poháru v boulderingu v Praze na Štvanici do semifinále. V kvalifikaci obsadil 11. místo mezi 24 semifinalisty. Pro dalších 5 Čechů závod skončil. Česká policie potvrdila, že v autě ruského duchovního našla kokain. Muž s vazbami na ruskou tajnou službu FSB se už vrátil do Moskvy. Tvrdí, že z něj česká média udělala ruského agenta. České Budějovice instalují první kamery na hlídání jízdy na červenou. Zařízení bude na křižovatce u Dlouhého mostu a fungovat má od podzimu, pokuty se budou řešit stejně jako u radarů na rychlost. Praha bude mít jednu z největších evropských venkovních galerií.
5: Tu se promění více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v pražské Ruzini. Na projektu s názvem Mural Ruzině se podílí celkem 30 českých i zahraničních street artových umělců a výsledkem bude monumentální malba o rozloze zhruba 1800 metrů čtverečních. Obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem. Honza Navrátil, Praha.
4: A nakonec Microsoft definitivně ukončí ovládací panely ve Windows, jejich funkce převezme nabídka nastavení. Cílem je sjednotit rozhraní. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Zuzka Michnová, nová členka Beatové síně slávy, nás vzala do země bojů. Já vám přeji dobré čtvrteční ráno. Svátek dneska mají mý nejmilejší Daliborové, tak se jmenuje můj tatínek i pan Miminko, kterému bude už na podzim 18. No a dneska je taky Mezinárodní den koňaků a narozeniny má třeba vysílač Beatů v Břeclavi, který jsme spustili 4. června 2018. A též má taky dneska narozeniny kytarista kapely Cure Reeves Gablers. Ale ten ještě dříve, než se připojil ke Cure, tak v 80. letech hodně spolupracovala taky v 90. s Davidem Bowiem. Hrál na jeho deskách, složil mu několik hitů a taky společně měli kapelu Tin Machine. Tak si tuhle tu cínovou mašinu a ukázku punkového Petra Gabriela teď na rádiu Beat pustíme. Teda Petra Gabriela, chtěla jsem říct samozřejmě Davida Bowieho, pardon.

Na Beatle Tin Machine kapela Davida Bowieho a taky dnešního oslavence kytarového experimentátora Reevese Gabrielse, který má 70. narozeniny. No a zítra bude hrát s kapelou The Cure v Barceloně. Tak a my se potkáme příští týden ve středu u další rokové pumpy, která proběhne nedaleko Hradce Králové v obci Holohlavy. Tam najdete Trotina Eko, což je společnost specializující se na ekologickou likvidaci vozidel a právě v jejich areálu příští středu 10. července od 11. do 17. hodiny proběhne setkání býťáků a můžete si tam třeba nechat své auto vyzdobit originálním otiskem, které vyrábíme jenom na našich býtových pumpách. A teď jedna filmová.

Je čtvrtek 4. června a na tenisovém French Open se dneska rozhodne o finalistkách dámské dvouhry, finalistech mužské čtyřhry a bude korunován nejlepší smíšený pár. Titul v mixu obhajují Italové Erániová a Vavasory a dnešními soupeři jim budou Kanaďanka Dabrovská a Američan King. Náročný den má před sebou 15-letá Jana Kovačková. Rodačku z Trutnova dneska v Paříži čeká boj o juniorské semifinále jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře, kterou hraje s krajankou Kateřinou Zajíčkovou. A pokud se chystáte jít na tenis fandit osobně, tak dneska na prostějovském Challengeru hraje od 11. osmi finále druhý nasazený Vít Kopřiva a odpoledne potom Hynek Bartoň.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a do Lochkovského tunelu na Velkém pražském okruhu směrem na letiště se snažilo nacpat něco většího. Nebo to tam alespoň takhle zaznamená před čtvrt hodinou čidla a D0 směrem od brněnské dálnice zastavili. Kolona je od Jesenice. Super zpráva je ale, že na Kbelské za Novopatskou na Letňany už nehoda nepřekáží ani na D5 za Barounem. Ale tady bacha, před Vráží, tedy na plzeňské dálnici na Prahu, stojí na 15. kilometru ve stoupacím pruhu porouchaný kamion. Kamiony se nám taky už houfují před Brnem v přerušované koloně v pravém pruhu už od Bíteše, od 167. kilometru. Levý pruh ten se přicpává od Popůvek s tím, že tam v osobáku po křížení s bratislavskou dálnicí ztratíte necelou půl hodinu. A ještě dálnice z Ústí na Prahu na 61. kilometru před tunelem Radejčín je nějaký drobnější šťouchanec. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes nejprve většinou slunečno, v Čechách odpoledne mraky, k večeru v západní polovině místy zaprší ojediněle bouřka, na Moravě a ve Slezsku oblačnost až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Fruvirtová vypadla v prvním kole turnaje WTA 125 v Birminghamu. S Němkou Marjovou prohrála 0-6 a 1-6. Loňská finalistka tak na travnatém turnaji skončila hned v úvodu. Fotbalista Sochůrek bude druhým nejmladším fotbalistou blížícího se mistrovství světa. Podrobnosti má Petr Plintovič.
2: Záložník Sparty Hugo Sochůrek oslaví 7. června 18. narozeniny. Ještě jeden hráč na šampionátu ale bude mladší a oba se mohou potkat. Mexiko, soupeř Česka ve skupině, totiž bude reprezentovat Gilberto Mora. Ten oslaví 18. až v říjnu. Naši reprezentaci čeká v noci generálka před mistrovstvím světa. Od 14:00 se utkáme s Guatemalou.
1: Poslanci večer v prvním čtení podpořili návrh na zavedení EET. Od příštího roku má přinést přes 14 miliard ročně. Systém prý bude jednodušší, bez povinných papírových účtenek a pro malé podnikatele zdarma. Do užšího výběru britské centrální banky pro nový design bankovek se dostalo 18 zvířat. Mezi nimi jsou například liška, čmelák a kuna. Zvířata mají nahradit dosud používané historické osobnosti. A nakonec Meta vydala aktualizaci chytrých brýlí Ray-Ban Display. Uživatelé mohou nově psát zprávy pomocí gest rukou v aplikacích jako WhatsApp, Messenger nebo Instagram. Aktualizace přidává i nahrávání obrazu z displeje brýlí, navigaci pro pěší a další funkce. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat. Dáme si kabát.

Za měsíc a týden 10. července má vyjít 20. jubilejní album kapely Rolling Stones deska Cizí jazyky, o které zpěvák prozradil, myslím samozřejmě Micka Jaggera, že album je složeno z nového materiálu, i když tam je taky hrstka věcí a nápadů, které se nevešly na jejich zatím poslední titul Hackney Diamond, a také tam ještě uslyšíme alespoň v kouscích i Charlieho Watse. Jinak pár i zajímavých hostujících muzikantů, jako třeba Sir Paul McCartney, Robert Smith z The Cure nebo třeba Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No a na desce i dvě předělávky, překvapivě jeden kousek od Amy Winehouse a taky se nám dostane krásná Dalila od Chucka Berryho v podání Rolling Stones. Takže opakuju, nová deska Stonesů od 10. července, dneska je 4. června. Už 6 hodin a 16 minut.

0: Někdejší kamioňák Brit Ross Smith vyhrál 20. letošní turnaj Players Championship v šipkách. Milton Keynes opět, Adam Gavlas neprošel prvním kolem a druhý český zástupce Karel Sedláček na úvod potvrdil roli favorita proti Irovi Kaletanovi, ale pak těsně prohrál se Scottem Baltnem. Jenom připomínám, že příští víkend má Evropská šipkařská tour zastávku v Bratislavě, v Praze se bude házet v půli září.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Oficiální výsledky definitivně ukončily sezonu zimního plavání. Shrnutí přináší Vláďa Komárek z České otužilecké unie.
3: V celkovém pořadí českého poháru v zimním plavání mezi muži vyhrál Michal Slanina z Videsu Brno před Jakubem Valničkem a Jakubem Kačerským z Prahy. Mezi ženami byla nejlepší Renata Nováková ze sportklubu Plavecký hrál Pardubice před Pavlou Vincencovou z Českých Budějovic a Alenou Učinovou z Prostějova. Mezi kluby zvítězil první PKO Praha před Videsem Brno, Hanou Prostějov a Českou otužileckou unii.
2: Basketbalisté Nymburka ve druhém ligovém finále porazili Pardubice 80-74 a v sérii na 4 vítězství vedou 2-0. Další zápasy se hrají v neděli a pondělí v Pardubicích. Ve Španělsku se konalo mistrovství Evropy ve windsurfingu ve třídě funboard slalom. Český windsurfař Jakub Štěpánek skončil v juniorské kategorii celkově 12. Závody výrazně ovlivnil slabý vítr, většina rozjížděk se jela na foilech. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30 a kamiony před Brnem na D1 brzdí do kolony poprvé už na 155. kilometru. Osobním autem v levém pruhu přijde zpomalení za Kývalkou na 181. kilometru a po bratislavskou dálnici naberete skoro půlhodinové zpoždění. Za to od Vyškova to dneska před Rohlenkou docela jede, není to tam ani na 10 minut, to větší špunt je na příjezdu do Brna po D2, tedy po bratislavské dálnici, kde se brzdí u sjezdu na Modřice. Na trojce z D1 na Benešov pozor kousíček za sjezdem z brněnské dálnice. Stojí tam ve stoupání v zatáčce auto v pravém pruhu. A pozor taky na kamion s defektem na plzeňské dálnici směrem na Prahu před vráží ve stoupání na 15. kilometru. Jinak D5 před nájezdem na Velký pražský okruh zpomaluje na 7. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
4: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
5: Jsi normální, víš kolik je?
4: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak lenovou sprchu, já umyju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
5: To se nedá, proč já jsem si brala muzikanta?
6: Je tento příběh skutečný?
7: A jak to mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakopláš? Myslíte, že opravdu vstávají takhle časně? Jsou tak produktivní nebo jsou po ránu akorát na ránu?
6: A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už zítra od 9 hodin na Rádiu B.
0: Rádio B. Počasí.
8: Dnes nejprve většinou slunečno, v Čechách odpoledne mraky, k večeru v západní polovině místy zaprší ojediněle bouřka, na Moravě a ve Slezsku oblačnost až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Fotbalový Baník může přijít o jednu z opor. Defenzivní záložník či stoper Ondřej Krič-Faluši je blízko přestupu do týmu belgického vicemistra Union Saint-Gilloise. Inspirací k písni Anděl byl pro Karla Kryla pravděpodobně zdevastovaný kostel ve Velkém Chvojně u Ústí nad Labem. Uvedl to znalec jeho díla Pavel Hošek. SPD se odvolá proti 3milionovému trestu za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům. Přišlo o svobodné vyjádření názoru. Advokát SPD Adam Batuna říká.
9: SPD ani předseda nikdy neutočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojeny s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací. A rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
8: Zlínská policie navrhla obžalovat 4 lidi kvůli daňovým únikům v oblasti reklamních služeb v motorsportu. Podle kriminalistů vystavovali fiktivní faktury a státu způsobili škodu přes 20 milionů korun. A nakonec WhatsApp chystá volitelné plovoucí četovací bubliny pro Android, podobné těm z Messengeru. Umožní rychle číst a psát zprávy bez přepínání mezi aplikacemi. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Zprávy, sport a rock'n'roll na rádiu Beat.
1: Mám takové tušení, že tuhletu Balls to the Wall uslyší zítra lehce po půl jedenácté všechna zvířátka v plzeňské zoologické zahradě a taky účastníci Metal Festu, kde kapela Accept v trošku samozřejmě jiném složení, než jsme slyšeli teď, oslaví 50 let na scéně. Wolf Hoffmann a spol. Přijedou na Udo Dirkschneidera, tedy někdejšího pěvce, si musíme počkat měsíc, bude zpívat ve Vizovicích a právě jsem zjistila, že muž z plakátu nad mou dětskou postýlkou, kde mi brácha Uda vylepil místo šmoulů, takže Dirkschneider přijede v únoru do Ostravy a taky do Brna. Opakuju, že ale zítra Accept na plzeňském Metalfestu, kdyby byl někdo nedočkavý a chtěl už dopředu znát setlist, tedy seznam skladeb, které hrají v rámci oslavy té padesátky, mám a vydám. Tak si napište na studio@radiobeat.cz a já vám to pošlu. Yeah.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 2. Hudba tenkrát. Zhruba tak 1980 až 1985. Čte Honza.
2: Občas jsme za toho socialismu jeli s babičkou tramvají do zoo a přistoupil pankáč. Kluci, nekoukejte na něj, je to vagabund a hašišák, říkala nám babička a my, jesouce děti, nerozuměli jsme ničemu. Pankáčů tenkrát bylo jako šafránu, protože režim potíral a otravoval jakýkoliv jedince jiného smýšlení a vzhledu, než stanovoval oficiální desilový standard a oni si, považte, nemohli ani stěžovat na Facebooku. Takovej to byl pravěk. Babička nebyla žádná komunistka, spíš naopak, ale z hlediska starých dobrých mravů, který vyznávala, nás v tramvajích varovala před podobnýma chuligánama, což byl tenkrát univerzální výraz pro podobný týpky, co mají dlouhý nebo divní vlasy, ať už to byly takzvaně santusáci, metly anebo pankáči. I u nás v baráku bylo hnízdo v uvozovkách chuligánů, bydleli v bytě pod náma. Ale jednalo se o vzdělaný a prýma lidi, který prostě měli dlouhý vlasy a pořádali doma halasní párty, kde se už tenkrát

kouřela tráva nebo testovali houbičky, což jsme my jako děti samozřejmě nevěděli. Ale spíš to bylo hlavně o alkoholu, jako ve všech bytech po Československu, neboť domácí mejdany tenkrát vydatně suplovali všeobecnou kulturní nudu. Jednu dobu k ním docházel Amrit Sen, zpěvák z Michaelova strýčka, který byl v křiváku a s náušnicí v uchu v babiččiných očích chuligán par excellence. Když jsme ho někdy potkali ve výtahu, tak jsme díky svý malý vejšce valili zblízka oči na očkovaný opasek s lepkou uprostřed a ten týpek nám přišel jak z jiný planety. To bylo v první půlce osmdesátek a z rádia a televize normální člověk znal jenom oficiální a povolenou hudbu, což byl socialistický pop typu Got, Vondráčková a tak podobně a pořád dokola. Šlo to mimo nás a naši v tom taky nejeli. Doma zněli z gramofonových desek a kazet spíš věci jako Michal Prokop, Minesengři nebo Karel Plíhal a pak samozřejmě kultovní Beatles. Táta patřil u nás ve svý době mezi top fotografy, ale kromě svojí profese měl ještě jeden velký koníček a tím byla hudba. Celý život hrál na akustickou kytaru, skládal písničky a měl období, kdy aktivně koncertoval, jednou dokonce hrál i na portě. Na tu kytaru cvičil ve velkým pokoji a my poslouchali, jak omílá celý večer dokola jednu sloku a přáli si, ať už začne hrát něco jiného, protože to omílání mučilo naše uši. Tenkrát jsme ještě netušili, že jednou budeme omílat ty sloky dokola taky. Po bytě se jinak povalovaly různý hudební nástroje, neboť i když byl táta primárně kytarista, neštítil se ani flétny, harmoniky, různých cingrlátek a podobně. Doma stálo u zdi dokonce piano, hrávala na něj občas i máma, která kdysi chodila do Lidušky. Ale rozhodně se nedá říct, že by nás hraní na některou z těch věcí přitahovalo a dělali jsme to. Prostě ty nástroje tam byly, vyluzovaly nějaký zvuky a plnily funkci o dost nudnějších hraček, než byly křečci a akvarijní rybičky. Nicméně přece jen jsme jako děti polapili do prstů na kytaru jednu melodii. Naše starší sestřenice Maruška, která uměla na španělku několik trampských klasik, nás naučila na jednu strunu vybrnkat písničku z pohádky Smutná princezna Rozvíjej se poupátko. Stalo se tak o jedněch prázdninách na naší lesní chatě v Jevanech, kousek za Prahou. Tohle legendární místo později sehrálo nejednu roli v dějinách kapely.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin, Míla reklamuje počasí, píše, že zatímco tady u nás v Praze možná svítí sluníčko, tak v Ostravě leje. Tedy on použil slavnou hlášku dědy Komárka z filmu Na samotě u lesa. Ale koukám, že zase v Ostravě máte takovou standardní dopravu. Mimořádka je třeba v Poděbradech, jak je kruhák u ulic doktorky Horákové a Pionýrů, tak u toho kruháku je přechod a tam osobní auto srazilo chodce. Takže opatrně, opatrně taky na plzeňské dálnici směrem na Prahu, provoz před nájezdem na Velký pražský okruh houstne u Loděnice od nějakého 8. kilometru, zdržení půl hodiny, to je taky v osobáku zdržení na příjezdu do Brna po D1, kdy auta osobní zpomalují v levém pruhu u Ostrovačic, kamiony, no první kolona začíná už na 148. kilometru, pak to zase chvíli jede a pak to zase chvíli nejede. A pokud jste v této chvíli na dálnici z Karlových Varů na Prahu a jak je ten dálniční úsek u Libence, tak až ten skončí, tak najedete na 6 a jak je odbočka na obec Lešky, tak tam stojí porouchané auto a musí se tam jezdit do protisměru, takže nebezpečná situace u obce Lešky. Vy už ale vstávejte.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne má v Čechách přibývat oblačnost, k večeru v západní polovině místy zaprší ojediněle bouřka. Na Moravě a ve Slezsku mraky až později odpoledne a večer. Teploty 23 až 28, na západě kolem 21 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku zaprší ojedinělé bouřky. Odpoledne od západu budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na severovýchodě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté New Yorku Knicks zahájili finále NBA výhrou na palubovce San Antonio Spurs 105-95. O vítězství rozhodla šňůra 11-0 v samotném závěru utkání. Čeští fotbalisté si během přípravy na mistrovství světa zpestřili pobyt návštěvou baseballu. Sledovali zápas New York Yankees s Clevelandem, užili si ho, na realizační tým už lístky nezbyly. Ve středních Čechách v létě zažijeme rozsáhlá dopravní omezení. Práce pokračují na mostě Šmejkalka na D1 a chystají se také na více než 13 kilometrech D11 mezi Poděbrady a Sackou. Provoz zkomplikuje i stavba na průtahu do Břichovic, uzavřené Břežanské údolí a od 5. června také oprava mostu u Jíloviště na D4. Více šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Omezení bude u MUK Aviatická napojení na Ruzyni, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme první velká dopravní inženýrská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jízdního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po prvním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížený, tento úsek tam určitě to bude tvořit kolony.
1: Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci, která má zastavit už 3 měsíce trvající válku s Íránem, pokud s ní nebude souhlasit kongres. Prohlasovali všichni demokraté a dokonce 4 republikáni. Jde o další politickou porážku prezidenta Trumpa. A nakonec NASA testuje nový vrtulník pro Mars. Zkoušky probíhají při extrémně nízkém tlaku, který na Marsu umožňuje rychlé otáčení bez výrazného odporu. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání ale pokračuje dál s Katkou a známkou Panku.

Nikoli s Jardou Švecem, ale s totálním nasazením a s odjištěnou partou Hand Grenade hrají Vysáči zítra kousíček od Mnichova hradiště v amfiteátru u zříceniny hradu Valečov a v sobotu si známku punku a ty další hity, třeba Traktor, můžete zahulákat na festivalu Surfest u Slezsko-Ostravského hradu. Asi jsem spíše tematicky měla od Vysáčů dát písničku Moje tělo je můj hrad. Tak doufám, že s další muzikou Dustin Nguyen od kapely Kansas budete taky spokojeni.

0: Plhat po skalách a kopcích budeme záhy s Petrem Šimáčkem, který je ve studiu Beatu v 8 hodin a 16 minut a za 3/4 hodiny tady začne roková detektivka, takže vám prozradím, že můžete vyhrát knížku Hrdina od jezera Hrochu, takové příjemné oddychové letní čtení.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Český sportovní lezec Pepa Šindel přilezl v Rakousku cestu Clash of the Titans s obtížností 9B. Stal se teprve třetím člověkem světa, kterému se to povedlo. 18-letý Šindel je tak po Adamu Ondrovi teprve druhým Čechem, který dosáhl obtížnosti 9B. Na vrchol Everestu v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Jde o historický rekord. Kristýna Sasínek Meky doběhla pátá na mítinku v Turku na 1500 v čase 4:06. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách? Hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Už skoro 8,5 hodiny je 4. června, svátek má Dalibor. A před chviličkou mi jeden volal a volal si o dračí slzy od Bruce Dickinsona. Dobře, tak pustím po zprávách. Teď varování pro vás, co jedete z Ústí na Prahu. Za roudnicí je nehoda. Na 24. kilometru se srazila dvě auta a kolona na 10 minut je od 28. kilometru. Jinak v Praze pak na dojezdu po D8 houstne provoz od sjezdu na Čakovice a Ďáblice. A pokud na Letňany jedete po D10, tak na Novopatské je lehčí srážka u odbočky na Satalice. No a jedete-li z Prahy na Hradec Králové, tak pozor u Poděbrad. Na 38. kilometru nečekaně se brzdí do kolony, protože na 40. zavřeli křováci pravý pruh. A teď mi přišla informace ohledně úplně čerstvé nehody, co se stala na jižní spojce směrem k Vltavě. Takže opatrně u Vídeňské se zasekává provoz, protože u sjezdu na Braník je v sobě nákladní auto a dvě osobní a je tam neprůjezdný prostřední pruh. Tak vám přeji dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Prosím vás, vy jste cukrárna?
5: Ne, autoservis.
4: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
5: Povídám, že jsme...
4: Indiánka, rychle.
5: No, jak chceš. 20 korun.
4: Cože?
6: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
4: Větrník.
6: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
4: Větrník. A je čerstvý?
6: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Počasí.
7: Dnes nejprve slunce, v Čechách už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne a večer přibývání mraku od západu. Odpoledne a večer se v Čechách pozvolna přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27, na západě Čech kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
7: Český lezec Lukáš Mokroluský postoupil na světovém poháru v boulderingu v Praze na Štvanici do semifinále. V kvalifikaci obsadil 11. místo mezi 24 semifinalisty. Pro dalších 5 Čechů závod skončil. Česká policie potvrdila, že v autě ruského duchovního našla kokain. Muž s vazbami na ruskou tajnou službu FSB se už vrátil do Moskvy. Tvrdí, že z něj česká média udělala ruského agenta. České Budějovice instalují první kamery na hlídání jízdy na červenou. Zařízení bude na křižovatce u Dlouhého mostu a fungovat má od podzimu, pokuty se budou řešit stejně jako u radarů na rychlost. Praha bude mít jednu z největších evropských venkovních galerií.
8: Tu se promění více než 700 metrů dlouhá betonová stěna v pražské Ruzini. Na projektu s názvem Mural Ruzině se podílí celkem 30 českých i zahraničních street artových umělců a výsledkem bude monumentální malba o rozloze zhruba 1800 metrů čtverečních. Obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem. Honza Navrátil, Praha.
7: A nakonec Microsoft definitivně ukončí ovládací panely ve Windows, jejich funkce převezme nabídka nastavení. Cílem je sjednotit rozhraní. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

0: když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

je Steve Matthews Band, no a on tenhle ten band pomáhal zakládat a v té době mu bylo pouhých 16 let. Takže musel chodívat většinou do klubů, kde oni koncertovali zadním vchodem, protože prostě jinak by ho tam nevpustili. Dneska je mu 52, furt na tu basu hraje hodně dobře. Jako důkaz si dáme písničku, ale ještě než ji pustím, tak upozornění. Uslyšíte tam i banjo. A to v podání jednoho z nejlepších hráčů na tento nástroj. Té skladbě hostuje Bela Fleck. A doprovodné dámské vokály v závěru, to je zase práce Alanis Morissette.

Dave Matthews Band se skladbou Don't Drink Water, zabývající se historií a pronásledováním původních obyvatel Ameriky a násilnou kolonizací země. Tak, ze mě už jenom vypadne informace o dopravě, za 11 minut bude 9, tak to ještě stihneme basket, ale s tou dopravou, s tou byste mi případně mohli pomoci. Informace pro řidiče můžete směřovat sem ke mně přes býťáckou aplikaci SMS bránu 720 001 222 anebo zavolejte na linku 210 32 33 34.

Je čtvrtek 4. června 2026 a v Opavě dnesaka mohou basketáci Brna získat bronzové medaile. Domácí ale budou proti. Druhé utkání o konečnou třetí pozici začíná v opavské hale v 18 hodin. O titul se hraje na 4 vítězství a 2 z domácího prostředí už mají nymburští v kapse. V Pardubicích se hraje v neděli a v pondělí. A dneska se pokusí ve Varšavě na mistrovství světa v basketu 3x3 napodobit Češi své reprezentační kolegyně. Ty včera první zápas s Ázerbajdžánkami sice prohráli, ale pak po triumfu nad Madagaskarem postoupili do osmifinále play-off. A aby informace z podkošů byly kompletní, tak dneska první finálový zápas NBA vyhráli New York Knicks nad San Antoniem o 10 bodů.

0: jazdci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin a na D8, tedy dálnici z Ústí na Prahu, se brzdí za Roudnicí na 29. kilometru. Na 24. je nehoda. Ta je i v Praze na jižní spojce u sjezdu na Braník směrem k Vltavě. Fronta je od Vídeňské a opačně pak od D1, protože u sjezdu do Švehlovy směrem jako na Lanový most je další bouračka. No a v Hloubětíně je nehoda na Poděbradské ukřížení s Gbelskou a na té Poděbradské směrem do centra začíná kolona už u Rajské zahrady, tedy na Chlumecké. No a od 36. kilometru se dostanete do fronty aut, kteří se budou muset protáhnout kolem zúžení na 40. kilometru D11 Hradecké dálnice z Prahy na Hradec. U Poděbrad stříhají křoviny, ztratíte tam teď asi 10 minut. Tak vám přeji dobrou jízdu a vydařený čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne má v Čechách přibývat oblačnost, k večeru v západní polovině místy zaprší ojedinělé bouřka. Na Moravě a ve Slezsku mraky až později odpoledne a večer. Teploty 23 až 28 na západě kolem 21 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku zaprší ojedinělé bouřky. Odpoledne od západu budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na severovýchodě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: České volejbalistky vstoupily do Ligy národů vítězstvím nad Čínou 3-0. Za pár chvil začne duel s Polskem. České trojkové basketbalistky porazily na mistrovství světa Madagaskar a postoupily do osmifinále. Ve skupině obsadili třetí místo za obhajkyněmi titulu Nizozemkami a Azerbajdžánem. Na konci týdne se vystřídají déšť se sluncem. Od dnešního odpoledne přijdou od západu přehánky s možností bouřek, večer budou srážky četnější a během zítřejšího odpoledne postupně ustanou. O víkendu ale bude převážně jasno s teplotami až kolem 25 stupňů. Správa železnic zahájila první etapu modernizace trati z Plzně směrem do Německa za zhruba 4,5 miliardy korun. 12-kilometrový úsek mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem projde elektrifikací a rekonstrukcí stanic. Hotovo má být v roce 2028. Ministr dopravy Bednárik říká.
2: Zvýší propustnost pro nákladní dopravu výrazným způsobem, protože tudy dneska nákladní doprava chodí výrazně méně, protože nemůže chodit s délkami vlaku, které potřebuje. A taky tím, že je to s malou kapacitou, že musíte dávat přednost o zbylým vlakům, tak to přináší věci, jako je 4 vlaky místo 20 vlaků.
1: A nakonec potravinami Moravskoslezského kraje se staly štramberské uši naší babičky, ringlová marmeláda a uvalenská tlačenka světlá. Výrobky pocházejí ze Štramberka, Vřesiny a Krnova. Ocenění získaly místní potraviny od regionálních výrobců. Poslední informací těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na bítu startuje.

0: Radio Beat.
1: To byl Brian Adams, to dobře víte, já jsem Vejvodák a přeju vám hezký den. Mám tady knížku, kterou jsem tady popisoval včera, Kachna o ní ráno hovořila. Je to knížka Hrdina od jezera hrochů. Je to oficiální pokračování doktora od jezera hrochů od Miloslava Švandlíka. On vlastně sám, Miloslav Švandlík, tak už vlastně začal pracovat na tom pokračování, ale bohužel zemřel. Nicméně tohle je oficiální pokračování, které napsal Jiří Růžička, Hrdina od jezera hrochů. Je pro toho, kdo jako první přijde na to, koho dneska Hergot při čtvrteční detektivce na Beatu hledáme. První indicie, rovnou na ní jdeme, možná, že poznáte ten film, z kterého je. Je to ze sekce Film pro pamětníky. Jdeme hrát šachy.
2: Karte. No to vidím. Nepotřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát garde. Garde. No. Nemůžeš.
3: No tak to je mát.
2: A proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec jsi ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, garde.
4: Pojď si zahrát.
2: Já to nehraju.
4: Tak jak to, že jsi mu radil?
2: Radit já umím, ale hrát ne.
1: Radit umím, ale hrát ne. Nejprotivnější rekreant. Myslím si, že bychom mohli eventuálně dneska zaperlit hnedka po první indicii. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Jdeme tedy schánět vítěze, telefon je 210 32 33 34, první nápověda tedy teprva. Rádio, prosím.
4: Martin, ahoj Petře.
3: Nazar.
4: Ale zkusím Petra Gabriela.
3: Proč?
4: No tak bylo to dovolená s andělem, tak mě napadlo anděl, archanděl, Gabriel, Petr Gabriel.
3: A to tě nenapadlo, že byli Arakain, že byly všechny skupiny od A tenhle ten týden?
4: No vidíš to, to mě nenapadlo.
3: Teď si nedokážu vzpomenout na další votá, kterou jsme dělali. Alter Bridge byli, že jo? Arakain. Co tam bylo ještě?
4: Alter Bridge, no.
3: Ale byly minimálně tři, na tu třetí si nespomenu. Ale bylo to, byla to všechno Ačka. Martine, děkuju, zatím, měj se, čau.
4: Taky, ahoj.
3: No, jestli já jsem náhodou něco neprozradil, Radio Beat, vejvodák, prosím. No tak tady tomu rozhodně ne, protože to je takzvaný mlčoch, kterého vystřídá někdo, kdo doufám teda bude něco povídat. Radio Beat, haló?
5: No dobrý den, ahoj, tady Květa z Litvínova.
3: No ale Květa.
5: Já si myslím, že to je Dovolená s andělem.
3: Květa z Litvínova správně poznala film Dovolená s andělem, ale to není předmětem detektivky, to jako tady nehledáme. My potřebujeme vědět, jakou skupinu, jakou kapelu hledáme.
5: Ježišmarja.
3: No přesně ten by pomohl.
5: Tak se omlouvám, přeju hezký den.
3: Vůbec se neomlouvek, je to krásné, dobré ráno, zatím, ahoj.
5: Já jsem se teď probrala, jenom jsem slyšela konec.
3: Buď ráda, že jsi se probrala, jsou tací, kteří se neproberou.
5: Ano, díky za každé nové ráno.
3: Přesně tak, zatím. Čau, ahoj.
5: Ahoj.
3: Tak vidíte, to bylo zpestření, máme film, tam jsme si 100% jistý v kramflecích, byla to Dovolená s andělem. Teď je kdo na telefonu? Haló?
6: Zdeněk z Milníka, ahoj.
3: Já jsem tě tam slyšel, jak dejcháš, jo. Slyšel, jak dejcháš.
6: Ano, já jsem utekl od rádia.
3: Tak povídej, jak je to?
6: Vanastovy věci.
3: No a nedávno teda zrovna byly, jo, Vanastovy věci, minulý týden. Nevadí, jak jsi na ně přišel, co tě tam k tomu svedlo?
6: No ten film, připadlo mi, že to je nějaký anděl.
3: Ano.
6: A anděle jsou od Vanastovek.
3: Jo, poranění anděle.
6: Poranění anděle.
3: Ano. No, je to jinak, my dneska ano. Českou kapelu nehledáme a spíš bych se zaměřil na ten název tedy toho filmu, jo.
6: Dobře.
3: S ohledem na desku, kterou hledáme, ale pak je to třeba převést do angličtiny, jako je to těžší při té první indici, ale zvládneme to, neboj se, děkuju, zatím čau.
6: Taky díky, ahoj.
3: A ještě někdo po první nápovědě, nebo jdeme na limonádového Joe v nápovědě druhé, Radio Beat, ahoj, prosím. Nazdar Pepo, no prosím tě pěkně, tak co prosím, teda?
7: Mare.
3: Cože?
7: Akcepty.
3: Akcept, jako akcept, ano, od A ti to sedí, ale akcept to nejsou, sliboval jsem limonádového Joe, tady je tedy druhá nápověda, čau, ahoj.
7: Ahoj.
8: Když v baru host nedím, tu nad likérem svým, já sním, že přijde on, mého srdce šampion, jen jemu vše, co má, já ráda dám.

0: Zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: No co říkáte vy? 210 32 33 34 rádio, prosím.
3: No tady je z Prachatic.
2: Zdravím tě do Prachatic, tak povídej, proč?
3: Já si myslím, že to jsou Aerosmith.
2: Aerosmith? Začínají od A, ale třeba jsem vás jenom chtěl zblbnout, třeba dneska to vůbec není někdo, kdo začíná Ačkem.
3: No, třeba ne, třeba jo. Já si myslím, že jo, protože mají tu desku s prázdninama Permanent Vacation.
2: Ano.
3: Teď ta druhá nápověda mi trošku utekla, jména to výjové.
2: Jo, tam Iveta Simonová zpívala, že přijde on, mého srdce šampion. Celkem jako zhlížela k tomu muži. Opakovaně říkala, že mu dá všechno, co má, a ráda ještě mu dá všechno, co má, jo. No a,
3: je to možný,
2: jsou takový, hele, neboj se. Ale ta první indicie, Dovolená s andělem, ona to byla určitě veselá dovolená, že jo. V tom filmu to tak vyznělo, že to bylo velmi, velmi veselé. Dovolená. Opustil bych Aerosmith a klidně bych se vyprdnul i na ty Ačka. Ale říkám to jenom tobě, samozřejmě, jo?
3: No tak jasně, to já si to vemu pro sebe a budu se snažit dál.
2: Tak děkuju moc krát, měj se, čau.
3: Taky, čau.
2: Další detektiv, co se pokouší vyhrát knížku, Radio Beat, prosím, kdo je tam?
4: Nazár, tady Petr z Rakouska.
2: Petře, tak Österreich typ, jak zní od tebe?
4: No podle mě by to mohla být kapela Amerika.
2: Amerika, jo, proč zrovna Amerika?
4: No tak stejně jako my dnes v Rakousku máme státní svátek, což je stejně jako dovolená Holiday, tak se jmenuje jejich album. A potom tam byla ta koňská opera a Horse with No Name je jejich asi nejznámější písnička.
2: To je pravda. Takhle by ti to krásně sedělo, Petře, ale správně říkáš Holiday, prázdniny nebo dovolená, a já jsem už říkal, že ten film Dovolená s andělem byla veselá dovolená.
4: Jo.
2: No a tím, jak Iveta Simonová vzhlížela k tomu muži, jo, že jednou přijde a že to je její srdce šampion a že má, že mu všechno, co má a ráda dá, no tak Hergot Krista Pána, tam je to snad řečený už tom, nebo zaspívaný. Jo? Zatím ti to falíruje, Amerika to není. Měj se, čau Petře.
4: Tak, čau.
2: Ahoj. No ale zase, jo, malinko jsme se zblbli do toho Ačka. Radio Beat, prosím.
5: Ahoj, tady Miky.
2: Co máš pro nás, Miky, ty připraveného? Nějakou scénku, nebo?
5: No, já si myslím, že i Limonádu Jíle, tak to by se dělo na Joeyho Belladonu, třeba tak Anthrax.
2: Anthrax. No, je dobře, že jo, byli Arakain, Abraxas, Alter Bridge. Dneska by to mohl být taky nějaký interpret od A, ale já ti rovnou říkám, že není.
5: Není.
2: To je blbý.
5: To...
2: No, zmátnul. Co pa zmátnul? Zblbnul, bych řekl, jo, klidně. Tak zatím, čau, nazdar.
5: Zatím, čau.
2: Ještě někdo, než bychom šli takzvaně na trojku, kde to je jako řečeno jasně. Radio Beat, prosím.
6: Ahoj, tady Petr.
2: Zkus to, Petře, řekni mi, koho hledáme. Proč?
6: Dneska Angel Dust.
2: Jo, Anděl, už to vidím. Ne, Fade No More to nejsou, jo, je to jiná, ani bych jako neřekl kapela, ale interpret, a myslím si, že se na něj teď dostaneš, ale musíš pozorně poslouchat, jo. Jo, tak bacha, jo, protože ta třetí nápověda, uslyšíte kousek z jedné, asi z nejslavnějších písní, kde muzikant, který ho dneska hledáme, je autorem, bude to ale v jiné, takové upravené cover verzi, tak schválně, jestli to poznáte. Poslouchej, čau.
6: Jo, dobrý, díky, čau.

Nebylo to zase tak těžký, si myslím, 210, 32, 33, 34, tohle jste taky poznali, to je Hudba Praha, tak uvidíme, zdali už máme detektiva, který rozpoznal internet.

0: Rádiu Beat.
1: 210, 32, 33, 34 po třetí nápovědě. Rádio, prosím.
2: Jindo, zdar.
1: No zdar, Jindo. Tak, zkus svým temným hlasem do té temné třetí indicie, která zazněla před chvilkou, říct, koho hledáme. Podle tebe.
2: Billyho Idla.
1: Proč?
2: Tak podle toho Rebel Yell.
1: V té třetí nápovědě. Poznal jsi, kdo to byl, kdo to hrál, kdo to zpíval?
2: Nepoznal.
1: Je to česká kapela, jmenuje se Cathedral in Flames a od Billyho Idla si půjčili právě Rebel Yell. Malinko to stemnilo, videoklip k tomu je jako samá příšera, taky jako to hodně, kdyby jsi si chtěl dát baterku do pusy a přikryt se peřinou večer, tak je to ideální, co si můžeš pustit na mobilu. A krom teda té třetí indicie, pomohla ti ještě nějaká předtím?
2: No, ta první Happy Holidays album.
1: Ano.
2: Z roku 2006.
1: Přesně, naprosto přesně. Že ty to máš před sebou napsaný jako já. Hele, nebo ne?
2: Hledal jsem to, přiznávám.
1: No a Limonádový Joe, Iveta Simonová, přijde on mého srdce šampion, on to byl vlastně její idol, o kterém zpívala v téhle koňské opeře. Správně, Tomáš, je to Billy Idol, knížka Hrdina od jezera Hrochů, oficiální pokračování Doktora od jezera Hrochů od Miloslava Švandlíka. Knížka je od Jiřího Růžičky, posíláme ti ji a po těch proprietách Petr Šimáček, krátké zprávy doprava, budeme hrát Billyho Idla. Je to trošku multižánrista, tak se budu snažit to tam jako do toho promítnout nějak. Jo, děkuju.
2: Děkujem.
0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Emoce stříkají radostí. Pozor na dálnici D1, 216. kilometr od Vyškova směrem do Brna. V levém pruhu se srazila dvě osobní auta. Na D8 na 24. kilometru ve směru do Prahy je po bouračce odstavené auto označené šipkou. Oba dva pruhy jsou průjezdné, buďte tam ale určitě opatrní. Česká Lípa, Liberecká ulice, pozor na havárku dvou osobáků. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřízku na Masarykovo náměstí se srazilo osobní auto s motorkářem a Brno venkov, Rosice tedy konkrétně, Brněnská ulice, zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému v Rosicích v Brněnské u bouračky osobního auta a motorkáře.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce. Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play. A že jsme kámoši, nic za ní nechceme. Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
3: Folk Team na konci světa.
4: Na konci světa.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat.
4: Radio Beat.
5: No tak co ti řekl?
6: Blbý je to. Heleč ti.
5: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
6: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
5: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
6: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
0: Lejboj, lejboj! A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie.
7: Hospody, hospody a restaurace.
0: Laďte páteční flám. Zítra od 7 večer na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes nejprve většinou slunečno, v Čechách odpoledne mraky, k večeru v západní polovině místy zaprší ojediněle bouřka, na Moravě a ve Slezsku oblačnost až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Fotbalový Baník může přijít o jednu z opor. Defenzivní záložník či stoper Ondřej Krič-Faluši je blízko přestupu do týmu belgického vicemistra Union Saint-Gilloise. Inspirací k písni Anděl byl pro Karla Kryla pravděpodobně zdevastovaný kostel ve Velkém Chvojně u Ústí nad Labem, uvedl to znalec jeho díla Pavel Hošek. SPD se odvolá proti 3milionovému trestu za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům. Přišlo o svobodné vyjádření názoru. Advokát SPD Adam Batuna říká.
4: SPD ani předseda nikdy neutočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojeny s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací. A rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
8: Zlínská policie navrhla obžalovat 4 lidi kvůli daňovým únikům v oblasti reklamních služeb v motorsportu. Podle kriminalistů vystavovali fiktivní faktury a státu způsobili škodu přes 20 milionů korun. A nakonec WhatsApp chystá volitelné plovoucí četovací bubliny pro Android, podobné těm z Messengeru. Umožní rychle číst a psát zprávy bez přepínání mezi aplikacemi. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat.

Píseň jako taková se jmenuje John Wayne, ale autorem a zpěvákem a muzikantem a zároveň chlápkem, kterého jsme dneska hledali v detektivce, na beatu je William Michael Albert Broad, tedy vlastním jménem, takto jinak pro nás tedy Billy Idol, rodák z anglického Middlesexu. Od roku 23 má svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a letos, konkrétně 14. listopadu, bude uveden do rock'n'rollové síně slávy společně, jak víme, s Iron Maiden, Philem Collinsem nebo třeba s Oasis. První indicie dneska byla z filmu Dovolená s andělem, kdy Jaroslav Marván hrál šachy s Josefem Hlinomazem a radil jim Josef Kemmer. Dovolená s andělem, jak jsme si řekli, byla jistě veselá dovolená jako album Happy Holiday z roku 2006. Druhá nápověda Limonádový Joe, Iveta Simonová zpívala, že přijde on, jejího srdce šampion, tedy byl to její idol, jako je Billy Idol. A třetí indicie, trošku poopravená v cover verzi zahraná skladba Rebel Yell od české skupiny Cathedral in Flames. Tam jste to už poznali, protože to z toho krásně vykukovalo. Já jsem teď vzal album, které se jmenuje Devil's Playground a vykukuje tady na mě jedna skladba, která je, jak jsem říkal, že Billy Idol je multižánrista, která je naprostým důkazem toho, že Billy Idol je prostě punkáč. Je mu 70 let a je to punkáč. Ta muzika se jmenuje World Coming Down. Dejte si to na hlas, tohle se potichu neposlouchá.

Classic Rock. Classic Rock. Radio B.

0: Tohle byl tedy Rebel Yell od Billo Idla v originále. 3 minuty před 10. hodinou jsme nádherně dokončili detektivku. Jako bonus vám prozradím, koho budeme hledat zítra v detektivce. Jasně, že nikoho, protože je pátek, jsou rockerová rána. Další detektivka je až v pondělí 8. června.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D1 na 216. kilometru od Vyškova směrem na Brno v levém jízdním pruhu vyšetřuje policie bouračku 2 osobních automobilů. Na D8 na 24. kilometru ve směru na Prahu je v odstavném pruhu auto po dopravní nehodě označeno šipkou. Průjezdné jsou oba pruhy, tak na to buďte připraveni a pozor si tam dávejte. Já jenom čtu dopředu už další věty. Česká Lípa, Liberecká ulice, bouračka 2 osobních aut a pozor ještě na Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku. Tam se dořešuje bouračka motorkáře a osobního vozu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes odpoledne má v Čechách přibývat oblačnost, k večeru v západní polovině místy zaprší ojediněle bouřka. Na Moravě a ve Slezsku mraky až později odpoledne a večer. Teploty 23 až 28 na západě kolem 21 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku zaprší ojedinělé bouřky. Odpoledne od západu budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na severovýchodě 24 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Linda Fruvirtová vypadla v prvním kole turnaje WTA 125 v Birminghamu. S Němkou Marijovou prohrála 0-6 a 1-6. Loňská finalistka tak na travnatém turnaji skončila hned v úvodu. Fotbalista Sochůrek bude druhým nejmladším fotbalistou blížícího se mistrovství světa. Podrobnosti Petr Plintovič.
3: Záložník Sparty Hugo Sochůrek oslaví 7. června 18. narozeniny. Ještě jeden hráč na šampionátu ale bude mladší a oba se mohou potkat. Mexiko, soupeř Česka ve skupině, totiž bude reprezentovat Gilberto Mora. Ten oslaví 18. až v říjnu. Naši reprezentaci čeká v noci generálka před mistrovstvím světa. Od 14:00 se utkáme s Guatemalou.
2: Průměrná mzda stoupla v prvním čtvrtletí na 50 282 korun. Po zahrnutí inflace šla nahoru o 6,5%. Americký prezident Trump přirovnal budovanou arénu pro bojové sporty u Bílého domu k Eiffelově věži. Stavba vzniká pro UFC a podle Trumpa by mohla na místě zůstat natrvalo. A nakonec Google v Česku spouští funkci zanechat zprávu jako alternativu ke klasické hlasové schránce. Hovor se uloží přímo do telefonu a zpráva je dostupná jen lokálně bez operátora. Novinka je součástí aplikace Google Telefon a zatím asi funguje hlavně na telefonech Pixel. To byl přehled zpráv, po něm AC/DC.
1: Radio B. Classic Rock.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme mu je písničku.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků.

To byla skupina Kings na beatu 2,5 minuty po 10:45 dopoledne. Zítra je pátek, jsou rockerova rána, přijdou hosté v množném čísle, právě říkám, protože budou dva, Martin Kalenda a Dave Mendes, oba dva ze skupiny Mrakoplaš. To je ta kapela Mrakoplaš, která tady způsobila při vydání alba Tichá radost takovou revoluci, protože každé CDčko Tiché radosti od skupiny Mrakoplaš obsahovalo i balení čokolády, dokonce dva druhy, tmavší, hořká a potom světlejší, tedy úplně bílá čokoláda. Zatímco ta CDčka, kde byla v balení hořká čokoláda, tak ta nějakou dobu v redakci vydržela, dávali jsme do soutěží, i v detektivce se o to hrálo, kdežto ta CDčka, kde byla bílá čokoláda, po nich se zaprášilo, protože všechny sežrala kachna. Očekávám, že zítra Dave Mendes a Martin Kalenda přinesou nějakou čokoládu, jestli bílou, anebo hořkou, tmavou, hnědou, netuším, ale samozřejmě je to, když už Mrakoplašové jdou do rádia být, tak se sluší a patří si takhle přes éter den dopředu říct o čokoládu. Myslím si, že to nikomu neuškodí. Těšíme se na to. Rocker Varána se skupinou Mrakoplaš zítra po 9:00. Připravena je Pumpa se skladbou Tak tradá a taky Paul McCartney se skupinou Beatles a s písní, jak on to vyslovuje, všimněte si, jak on řekne Hey Jude a to D na konci, že to nepolkne, jo. To je

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to tedy tak tradá, se mladá pumpa na beatu, minuta po půl jedenácté dopoledne, za chviličku Holeček Marcel, taky Simon a Garfunkel, pěkné dvojice a do toho žena, Suzy Quattro, připravené jsou menšinové sporty, ve Španělsku se konalo mistrovství Evropy ve windsurfingu a dozvíte se taky, kolik lidí vystoupalo jenom letos na jaře na vrchol Everestu. Možná víc než na ještět, myslím teda pěšky, ne autem. Podrobnosti za chvilku v menšinových sportech.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum. Anthem of the Peaceful Army, debutové album americké skupiny Greta Van Fleet, vyšlo 19. října 2018. Stalo se tehdy nejprodávanějším v USA, jen v prvním týdnu se ho prodalo přes 87 tisíc. Pánové, nebo vlastně spíš kluci, přestože měli v šuplíku materiálu víc než dost, se rozhodli, že nahrají věci úplně nové. Ty tak vznikly přímo ve studiu a tvoří 75% nahrávek. Recenze byly pochvalné i kritické. I takové, které skupině vyčítali přílišné napodobování Led Zeppelin. Inspirace touto legendou je tady určitě zjevná a díky bohu za to. Greta Van Fleet nejenže má skvělé písně a skvělé hraje, ale má obrovskou zásluhu na tom, že rok v té nejlepší podobě bude žít i v dalších generacích. Dnes v noci si poslechneme jejich první desku.
1: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Oficiální výsledky definitivně ukončily sezonu zimního plavání. Shrnutí přináší Vláďa Komárek z České otužilecké unie.
4: V celkovém pořadí českého poháru v zimním plavání mezi muži vyhrál Michal Slanina z Videsu Brno před Jakubem Valničkem a Jakubem Kačerským z Prahy. Mezi ženami byla nejlepší Renata Nováková ze sportklubu Plavecký areál Pardubice před Pavlou Vincencovou z Českých Budějovic a Alenou Učinovou z Prostějova. Mezi kluby zvítězil první PKO Praha před Videsem Brno, Hanou Prostějov a Českou otužileckou unii.
3: Basketbalisté Nymburka ve druhém ligovém finále porazili Pardubice 80-74 a v sérii na 4 vítězství vedou 2-0. Další zápasy se hrají v neděli a pondělí v Pardubicích. Ve Španělsku se konalo mistrovství Evropy ve windsurfingu ve třídě funboard slalom. Český windsurfař Jakub Štěpánek skončil v juniorské kategorii celkově 12. Závody výrazně ovlivnil slabý vítr, většina rozjížděk se jela na foilech. Český sportovní lezec Pepa Šindel přilezl v Rakousku cestu Clash of the Titans s obtížností 9B. Stal se teprve třetím člověkem světa, kterému se to povedlo. 18-letý Šindel je tak po Adamu Ondrovi teprve druhým Čechem, který dosáhl obtížnosti 9B. Na vrchol Everestu v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Jde o historický rekord. Kristýna Sasínek-Meky doběhla pátá na mítinku v Turku na 1500 v čase 4.06. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
1: Rádio Beat.

Honza Holeček a Pavel Marcel, Honza Holeček Flamengo Reunion Session a Pavel Marcel Framus 5 mají desku, která se jmenuje Light Up Your Fire. Celé se to jmenuje Holeček a Marcel Project, aby se to nepletlo. Mimochodem skvělá deska, kde najdete i tuhle skladbu, která teď dohrála. Jmenuje se Beast, ale na té desce Light Up Your Fire, tak jsou skladby třeba i třeba Scarborough Fair od Simona Garfunkla nebo Gallows Pole od Led Zeppelin, ale v předělávce a v obrazu, který tak, jak to vnímají právě Honza Holeček s Pavlem Marcelem. Dokonalá věc. Vřele doporučuji. Co se týče času jako takového, je poslední čtvrt hodina v této hodině před 11. Kdo má třeba nějakou dopravní informaci, která by jiným býťákům mohla pomoci, aby třeba do té kolony, do které jste se dostali, oni nedojeli, anebo víte třeba, kde to perfektně jede a můžou tam býťáci, ať už s osobním, anebo nákladním automobilem v klidu vyrazit, tak tyhle informace sbíráme 210, 32, 33, 34. Do té jedenáctky stihneme Ozzyho a taky Stonyho.

0: Tady musíte jenom tak jemně zvolna propustit jazyk mezi zuby dopředu. Ozzy Osbourne a Back to Earth, nebo tak nějak podobně, za 5 minut, ani ne, bude 11 hodin dopoledne. Připraven je Petr Šimáček na zprávy, po zprávách budeme hrát Aerosmith, taky Katapult nebo Ameriku, tu jsme dneska měli v detektivce, ne že bychom ji hledali, ale jeden ze špatných typů byla právě skupina Amerika. Jako první po 11 přijdou Midnight Oil. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na pražském okruhu od letiště kolem D5, 24. a 17. kilometr, standardní kolona minimálně na 10 minut pro osobní auta. D1 kolem Vyškova ve směru na Brno, 228. až 220. kilometr, silný provoz a zdržení minimálně 20 minut. Pozor, v Litoměřicích na Masarykově ulici je silný provoz kvůli bouračce dvou osobáků. V Trutnově v Horské ulici stojí jeden pruh, policisté tam vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních aut. V Třebíči v ulici U Kuchyňky se srazila dvě osobní auta a pozor, v Praze u obory Hvězda v ulici U Hvězdy se řeší bouračka dvou osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes odpoledne má v Čechách přibývat oblačnost, k večeru v západní polovině místy zaprší ojediněle bouřka. Na Moravě a ve Slezsku mraky až později odpoledne a večer. Teploty 23 až 28, na západě kolem 21 stupňů. Zítra oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dopoledne i na Moravě a ve Slezsku zaprší ojedinělé bouřky. Odpoledne od západu budou srážky ustávat a oblačnost má ubývat, večer až do vyjasnění. Teploty 16 až 21, na severovýchodě 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalisté New Yorku Knicks zahájili finále NBA výhrou na palubovce San Antonio Spurs 105-95. O vítězství rozhodla šňůra 11-0 v samotném závěru utkání. Čeští fotbalisté si během přípravy na mistrovství světa zpestřili pobyt návštěvou baseballu. Sledovali zápas New Yorku Yankees s Clevelandem, užili si ho, na realizační tým už lístky nezbyly. Ve středních Čechách v létě zažijeme rozsáhlá dopravní omezení. Práce pokračují na mostě Šmejkalka na D1 a chystají se také na více než 13 kilometrech D11 mezi Poděbrady a Sackou. Provoz zkomplikuje i stavba na průtahu do Břichovic, uzavřené Břežanské údolí a od 5. června také oprava mostu u Jiloviště na D4. Více šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Omezení bude u MUK Aviatická napojení na Ruzin, kde my přesně na začátku prázdnin uděláme první velká dopravní inženýrská opatření a svedeme v dopravu do 1+1 jedního pruhu na té dálnici D7. To by mělo nastat pravděpodobně hnedka po prvním prázdninovém víkendu. Víme, jak to tam je zatížený, tento úsek tam určitě to bude tvořit kolony.
1: V Kinčperku na Tohří se našla část lidského těla. Kriminalisté jsou na místě, další informace zveřejní později. A nakonec na výstavišti v pražských Letňanech dnes začíná veletrh vědy. Nabízí asi 100 interaktivních expozic a desítky přednášek. Vstup je zdarma, někde ale musíme vyplnit rezervaci. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Dáme si Midnight Oil.

Myslím si, že možná nejlepší, i když ona to byla vlastně moje první deska, takže zároveň asi teda nejlepší od Aerosmith Get a Grip a píseň Crying, která teď dohrála na beatu minutu a půl po čtvrt na 12 dopoledne. Neviditelná trička Rádia Beat, docela téma, vy si tohle neviditelné tričko, nebo takhle, oni jsou dvě verze, jedno to neviditelné maskované tričko má bílé logo Rádia Beat a to druhé neviditelné maskované tričko Rádia Beat má oranžové to logo. Vy si můžete na Facebooku zkontrolovat, že skutečně to funguje a že je to triko, ve kterém se můžete stát neviditelnými a potom na e-shopu nebo v e-shopu Rádia Beat si tato trička objednávat za mrzký peníz. Je to vyzkoušeno, skutečně to funguje, to tričko z vás udělá na jistý okamžik neviditelného a funguje to nejenom v lese nebo někde v parku, ale myslím si, že i doma na zahradě. Když byste třeba stáli někde u tůjí, tak ona by takhle vylezla na terasu a hledala by vás a vy u tůjí stojíte, máte metrovej doutník a kouříte ho, ale ona vás nevidí, páč nejste v tom neviditelném triku vidět, protože jste neviditelný a myslí si, že jste v garáži a natíráte poličku nebo tak něco a v tomhle tričku vy můžete takhle absolvovat krásně celý odpoledne a ona vůbec

0: Volbil živák od skupiny Slade v programu Rádia Beat minutu před 11:30 dopoledne za chločku trojkombinace Kiss, Petr Kalandra a Led Zeppelin na beatu.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
3: Jsi normální, víš kolik je?
2: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu, já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
3: To se nedá, proč já jsem si brala muzikanta?
4: Je tento příběh skutečný?
5: A jak to mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakopláš? Myslíte, že opravdu vstávají takhle časně? Jsou tak produktivní, nebo jsou po ránu akorát na ránu?
4: A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerová rána. Už zítra od 9 hodin na Rádiu Beat. Beat u nás. Rádio Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

zdrvená se to právě ve směru na Brno kolem Vyškova. Vy, co máte namířeno od Kroměříže na Brno, počítejte s tím, že vás 25 minut, možná půl hodiny, nebo že půl hodiny naberete, jenom než se dostanete kolem Vyškova. Kdyby někdo věděl, kudy, jak, proč, nebo ví, jak to tam aktuálně vypadá, budeme rádi za informace přímo od někoho, kdo tam třeba stojí nebo jede naproti v protisměru. 210, 32, 33, 34. Teď už je tady skladba, která se jmenuje Dívka s perlami ve vlasech, nebo White Dove, nebo Jinhai Lulaň, Omega na beatu.

0: Tohle je skupina Saxon, nebo jak někteří lingvisté tedy říkají Saxon, teď je 54, blíží se 12, stejně tak se blíží i Pepa Lábus, má připravený zpravodajský přehled dne, ten až uslyšíte, nebo až skončí Pepa se zprávami, tak bude bluesová 12, na to přijde skladba Two Minutes to Midnight, budeme hrát taky třeba Blue Effecty s Oldou Veselým, anebo Keta Stevense. No, anebo
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Nebo Iron Maiden, aby toho nebylo málo. Na dálnici D1 kolem Vyškova směrem na Brno, jak jste od nás už slyšeli, mezi 228. a 220. kilometrem opravují svodidla, ale podle všeho se nevyplatí sjíždět někam jinam, protože i přilehlé komunikace jsou neprůjezdné.
2: No Petr, ahoj Vyvoďáku, jak teďka mluvil o tom Vyškově, tak ať nesjíždí na starou, tam něco taky spravujou a je tam fronta z dálnice, lepší je to vycukat, trvá to 15 minut.
0: Výborně, tak vycukat, bereme to na vědomí. Dálnice D1 z Prahy na Brno u Velkého Meziříčí je štrůdl na 145. kilometru, to zdržení kolem 10 minut. D5, ta nás také zlobí z Plzně na Prahu od 11. kilometru, tedy na příjezdu do hlavního města, tak tam odtud se popojíždí přes 10 minut kolona pro osobní auta a v opačném směru D5 od Prahy na Plzeň za Mýtem u Svojkovic zastavíte, vepředu mají silničáři uzavřený pravý jízdní pruh a zdržení určitě 5 minut pro osobáky. Na Zlínsku na cestě ze Zlína na Vizovice po 49 před obcí Zádveřice Raková stojí pravý pruh, je tam bouračka nákladního auta, které najelo do svodidel kvůli zdravotní indispozici řidiče, na místě hasiči, záchranka i policisté. Na Litoměřicku v Lovosicích v Terezínské ulici je silný provoz, bouračka dvou osobáků to tam brzdí a v Litoměřicích samotných na Masarykovce je také silný provoz kvůli havárce dvou osobáků. A ještě Trutnov, Horská ulice je blokovaná dopravní nehodou dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Postupně se zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají dešť a přehánky. Výjimečně zabouří. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se až o 6 stupňů ochladí. Očekává se občasný dešť, místy přehánky a ojedinělé i bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Fruhertová vypadla v prvním kole turné WTA 125 v Birminghamu. S Němkou Mariaovou prohrála 0-6 a 1-6. Loňská finalistka tak na travnatém turnaji skončila hned v úvodu. České trojkové basketbalistky porazily na mistrovství světa Madagaskar a postoupily do osmifinále. Ve skupině obsadili třetí místo za obhájkyněmi titulu Nizozemkami a Azerbajdžánem. Poslanci v prvním čtení podpořili návrh na zavedení EET. Od příštího roku má přinést přes 14 miliard ročně. Systém prý bude jednodušší, bez povinných papírových účtenek a pro malé podnikatele zdarma. Na konci týdne se vystřídají déšť se sluncem. Od dnešního odpoledne přijdou od západu přehánky s možností bouřek. Večer budou srážky četnější a během zítřejšího odpoledne postupně ustanou. O víkendu ale bude převážně jasno s teplotami až kolem 25 stupňů. Česká policie potvrdila, že v autě ruského duchovního našla kokain. Duchovní s vazbami na ruskou tajnou službu FSB se už vrátil do Moskvy. Tvrdí, že z něj česká média udělala ruského agenta. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci, která má zastavit už 3 měsíce trvající válku s Íránem, pokud s ní nebude souhlasit kongres. Prohlasovali všichni demokraté a 4 republikáni. Jde o další politickou porážku prezidenta Trumpa. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: když mu začas lida z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Tohle byl Cat Stevens a Wild World v programu Rádia Beat, 2:45 odpoledne. Dneska má svátek Dalibor, je 4. června, takže vždycky takhle to vychází. A pak vezmu to jenom v rychlosti, protože dneska je den, kdybyste měli obejmout vaši kočku, což z pravidla my, co máme doma kočku, tak děláme v podstatě denně nebo minimálně dvakrát denně, tedy ráno a potom večer. I když pokud je kočka hajzl, tak si večer obětí nezaslouží. Nicméně obětí kočky dnešek proto jako stvořený. Pak je Mezinárodní den nákupních košíků. Vy, co chodíte nakupovat třeba každý den a strkáte buď plastovou kolečko nebo minci do košíku, tak pohlaďte dneska košík, mají svůj den. A pak je Mezinárodní den starých panen. Je to tu takhle napsáno, den starých panen, je tu vyfocená jako paní s natáčkama na vlasech, tak starý pany mají dneska svůj den. Třeba to vyjde.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To je píseň, která jasně hovoří o tom, že se nevyplácí zapomenout si sebou vzít prak, protože prak se může vždycky hodit. Hledám své vlastní já, Blue Effect a Oldřich Veselý v programu Rádia Beat 3,5 minuty před 1:30 odpoledne za okamžik Nazare, taky Bon Jovi a Beatoskop s Pepou Lábusem.
1: Folk Team na konci světa. Na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album plné nových písní s nadčasovými texty a zvukem kapely stále více inklinujícím k roku. CD Folk Team na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Radio Beat. Radio Beat.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Ruková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Ruková pípa na Rádiu Beat. Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
5: Hezký den vám u Beatoskopu přeje Pepa Lábus. Umělá inteligence by už brzy nemusela být odkázaná hlavně na vzdálená datová centra a cloudové služby. Americká společnost Nvidia představila nový čip RTX Spark, který má umožnit provoz AI funkcí a tzv. AI agentů přímo v notebookcích a stolních počítačích. Podle odborníků by to mohlo znamenat výraznou proměnu toho, jak lidé s umělou inteligencí pracují.
4: Beatoskop.
5: Kvantové počítače jsou už několik let označovány za technologii, která by mohla změnit pravidla hry v mnoha oborech. Americká společnost IBM teď dává najevo, že jejich potenciálu věří. Během následujících 5 let hodlá do vývoje a rozvoje kvantových technologií investovat více než 10 miliard dolarů, tedy přibližně 208,5 miliardy korun.
4: Beatoskop.
5: V Praze na Albertově se budou školit v roboticky asistovaných operacích lékaři a chirurgické týmy z tuzemska i okolních zemí, a to v nově otevřeném simulačním centru, které je jediné ve střední a východní Evropě. Podíl operací, ke kterým lékaři využívají robotické přístroje, se v Evropě v posledních 4 letech zdvojnásobil a podle odborníků bude i dál růst. Beatoskop končí, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.

včera to vycházelo přesně za týden, dneska už to není takhle jako hezké, jakože by to bylo ze středy na středu, ale ze čtvrtka na středu, protože příští středu 10. června vyrážíme na další býťáckou pumpu, druhou v pořadí v této sezóně. Vyrážíme do Holohlav, do areálu Trotina Eko, tedy ekologická likvidace vozidel. My už jsme tam byli jednou, mně se to nepovedlo, že nevím, kde jsem byl tenkrát, že jsem nejel na tuhle býťáckou pumpu, ale kdo tam byl, tak si to chválil a já budu v manšaftu, tedy v ansámblu, který vyrazí příští středu, co by manšaft tedy rádia být do Holohlav, do areálu Trotina Eko. Je to na půli cesty mezi Hradcem Králové a Jaroměří, sjedete z dálnice a jste tam mezi 11. a 17. příští týden ve středu za námi. Každý, kdo tam přijede, tak může si poručit muziku na přání, využít propriet, které sebou máme, tedy dárky od rádia být, nechat si třeba nastříkat logo rádia být na bok nebo houpnu, nebo střechu třeba, nebo v okno, kdo bude chtít. To stříkání probíhá vlastně celou tu

0: Berry v programu Rádia Beat. Přiblížila se 13. za okamžik Pepa Lábusa zprávy. Po zprávách potom Jetro budeme hrát Jiřího Schillingera, Paula McCartneyho, ne teda dohromady, ale každého zvlášť. A kdo máte rádi třeba Stony anebo Def Leppard, tak se také dočkáte po 13. hodině na Beatu. Teď dopravní informace.
1: Beaťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za mýtem u Svojkovic, jak už od nás víte, zastavíte. Vepředu mají silničáři uzavřený pravý jízdní pruh a zdržení je tam kolem 5 minut. D1 na 94. kilometru ve směru na Prahu. Pravý pruh stojí, srazilo se tam nákladní a osobní auto, na místě už je policie. Na D8, 7. kilometr ve směru do Prahy, i tady je bouračka dvou osobáků. Pozor na Českokrumlovsku, na 39. u obce Kájov zasahují všichni z integrovaného záchranného systému kvůli havárce dvou osobáků. A pozor na Strakonicku, na 4. u Strunkovic nad Volinkou se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Fotovoltaika dnes není jen o panelech, je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Postupně se zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky. Výjimečně zabouří. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se až o 6 stupňů ochladí. Očekává se občasný déšť, místy přehánky a ojediněle i bouřky.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České volejbalistky po včerejší výhře nad domácí Čínou v Lize národů dnes už úspěšné nebyly. Čtvrtému týmu světového žebříčku v Polsku dnes v rankingu podlehly 0-3 po setech 22-25, 22-25 a 20-25. Nejproduktivnější hráčkou české reprezentace byla z 13 body smečařka Helena Grozer. Na programu dnešní schůze sněmovny jsou interpelace na premiéra Babiše a další členy vlády. Dopoledne ale s výjimkou ministra zemědělství Šebestiána nedorazil ani jeden člen kabinetu. Předseda sněmovny Okamura na úvod jednání přečetl omluvy 15 členů vlády, včetně premiéra. Na Vltavě v centru Prahy se dnes dopoledne odehrávalo cvičení záchranných složek simulující srážku dvou lodí. Akce byla inspirována tragickou událostí z května 2019, která se stala v Maďarsku. Časový limit, během kterého měli záchranáři podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče dostat z chladné Vltavy zhruba 30 figurantů, bylo 30 minut. Britský antimonopolní úřad uložil nové povinnosti americké internetové společnosti Google. Ta je nově povinna ve svých vyhledávacích službách i u shrnutí pomocí umělé inteligence jasně uvádět odkazy na obsah, ze kterého čerpá. Vydavatelé v Británii také dostanou možnost odmítnout využívání svého obsahu pro funkce AI. To byly zprávy, po nich si poslechněte Jet Rotal na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jsou názvy, které vám prostě nejdou z pusy, a pak zase na druhou stranu jsou názvy skladeb, které si říkají úplně par excellence a jdou sami od sebe. Tahle píseň se jmenuje Armageddonit od Def Leppard v programu tedy Rádia Beat. 3 minuty zbývají do 1:30 odpoledne, za okamžik, hned si to překliknu, budeme hrát Starý časy od Krausberry, taky Here Comes the Night od Dem, anebo Against the Odds od Uriah Heep.
1: Rádio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku.
2: Sportovní fanoušci, máme svůj festival! 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
6: Hard and Heavy.
5: Klasika, novinky, rozhovor.
7: Každou neděli od 8 do 8:30.
4: Za týden bude zas.

několikero starých časů od Krausberry na beatu, 2,5 minuty před 3:15 odpoledne. Zítra, protože je pátek, tak jsou rockerova rána, dorazí Dave Mendes a Martin Kalenda ze skupiny Mrakoplaš. Už jednou jsem dneska dopoledne si objednával a objednám si tedy i teď, krátce před 2 hodinou odpolední, považuji za slušnost, když už tedy Mrakoplašové přijdou k nám do studia, aby přinesli CDčko Tichá radost a buď to s bílou, a nebo s hnědou hořkou čokoládou. Jsem zvědav, zdali to Martin Kalenda dokáže zprodukovat tak, že ještě nějakou takovou desku, která obsahuje balení čokolády, mají, protože když vyšla deska Tichá radost od skupiny Mrakoplaš, tak to byla velký boom, velká revoluce, protože rozdávali jsme CDčka a ke každému CDčku součástí balení byla buď bílá, anebo hořká hnědá čokoláda. No, necháme se překvapit, vy určitě také po 9. hodině zítra si poslechněte Davea Mendese a Martina Kalendu ze skupiny Mrakoplaš živě tady na beatu. Tak, připravený je Rod Stewart, ale až po Janis Joplin.

0: Táhnutí dále dozadu a vytáhnul jsem Offspring Pretty Fly v programu Rádia Beat. Za chviličku tady bude vytahovat Pepa Lábus svoje zprávy, hned na to Ota Seman. Hodina tupláku začne dvěma po sobě jdoucími skladomy od skupiny Lynyrd Skynyrd.
1: Beatáci na čtyřech kolech.
0: Počítejte s tím, že na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál potom dolů k tunelu mezi 24. a 17. kilometrem ztratíte, jedete-li osobním autem, kvůli silnému provozu minimálně 10 minut. Dálnice D5 z Prahy na Plzeň za Mýtem u Svojkovic zastavíte, pracují tam silničáři, mají uzavřený pravý jízdní pruh a zdržení stále na dálnici D5 od Prahy na Plzeň kolem 5 minut. D11 na 42. kilometru ve směru na Hradec Králové je uzavřená. Srazila se tam, nebo autobus se srazil nebo narazil do světelné šipky. Na místě jsou policisté, počítejte tedy na D11 s komplikacemi. V Českém Krumlově v Rožmberské ulici je také vážná dopravní nehoda, osobní auto srazilo cyklistu a už tam zasahuje rychlá. V Brně na Vídeňské na úrovni nemocnice Milosrdných bratří se šetří havárka dvou osobních vozů a v Ostravě v Novoveské ulici vyšetřují bouračku dvou osobáků. Vejvodák vám přeje šťastný cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním beatákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno nebo skoro jasno. Postupně se zatáhne a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky. Výjimečně zabouří. Maximální teploty dosáhnou 27 stupňů. Zítra se až o 6 stupňů ochladí. Očekává se občasný déšť, místy přehánky a ojediněle i bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nový trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták má dalšího asistenta. Moták povede reprezentaci od nové sezony a kromě dřív oznámeného asistenta Pavla Grosse mu bude asistovat také Richard Král. Brankáře bude mít na starost Jaroslav Kameš. Pozici generálního manažera po Jiřím Šlágrovi obsadí Patrik Eliáš. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání řádu Bílého lva navrhla sněmovna prezidentu Pavlovi jeho předchůdce Miloše Zemana i spisovatele Milana Kunderu. O Zemanovi hlasovali celkem třikrát. Podpořili ho poslanci ANO, SPD a motoristů sobě. Oceněn má být i ruský učitel Pavel Talankin, který letos dostal filmového Oscara za film Pan nikdo proti Putinovi. Ultralehké letadlo, které havarovalo v úterý u letiště Točná, provozoval Aeroklub Liberec a zemřeli v něm dva piloti z tohoto města. Napsali to novinky.cz s odkazem na informaci od majitele stroje. Letoun byl vybaven nouzovým padákem, který ale pravděpodobně posádka nestihla aktivovat. Ruský oligarcha Malofiev představil na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru zprávu o budoucnosti Ruska do roku 2050. Představil tři scénáře, v tom, který označil za dobrý, Rusové nasadí jaderné zbraně. Informoval o tom ruský investigativní nezávislý server Agentstvo. Podle něho se na zprávě podílel i vrchní kremelský ideolog Dugin. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Původ skupiny Lynyrd Skynyrd je vlastně v Jacksonville na Floridě. Název je pochopitelně od toho jejich učitele Leonarda Skinnera. Lynyrd Skynyrd ovšem v roce 74 chtěli vzdát poctu Alabamě, protože tam nahrávali desku Second Helping, hrozně se jim tam líbilo. No a tak se tahle píseň, tedy ta, která nám otevřela dnešní tupláky, taky zrodila. Sweet Home Alabama byla ta první. The Ballad of Curtis Love je z tého alba, tedy z roku 1974. Tohle byli Lynyrd Skynyrd a předvedli se nám v dnešních tuplácích na Beatu. Já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové čtvrteční odpoledne. Teď se vydáme za kapelou Easy Beats, připomeneme si polovinu 60. let, nejdřív ze 66. Friday on my mind, jeden z těch vůbec největších hitů téhleté formace, a You Got It of Me je druhá, která je o rok starší, tedy z roku 65.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je: kluci, kdy natočíme moje písničky?
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

0: bychom měli, to byli Easy Beats a v následujícím tupláku si připomeneme něco z českého Big Beatu, bude tu Nová růže. Anděl fantazie a Nenapravitelný hřích, to jsou ty dvě písně, které si od Nové růže dáme. Já myslím, že budou stát za to.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláku.

0: jiného, byl to nenapravitelný hřích. Teď nás čeká Robert Plant, dáme si 29 Palms a ještě Big Lock. Tyhle dvě věci od Roberta Planta udělají určitě dnešní odpoledne někomu příjemným.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků

0: To byl Robert Plant. Album Difficult to Cure skupiny Rainbow vyšlo v roce 1981. Mimo jiné obsahovalo velký hit hudebníka Rase Ballarda, který se stal jedním vůbec z největších hitů téhleté formace. Píseň, která byla vlastně 11. singlem kapely, má název I Surrender. Připomeneme si tedy s ní ten rok 1981. No a do roku 1976 na album Rising se vydáme, abychom si od Rainbow poslechli i píseň Tarot Woman. Tu, kterou skládali dohromady Richie Blackmore a Ronnie James Dio. Tak jdeme na to, tady jsou Rainbow a jejich příspěvek do dnešních tupláků na beatu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Na chvilku teď opustíme 70. léta, abychom se do nich pak zase na poslední píseň dnešních tupláků vrátili. První z toho posledního tupláku od Electric Light Orchestra bude totiž Rock and Roll is King. Píseň, která byla napsaná a taky nahraná skupinou Electric Light Orchestra jako single pro album Secret Messages z roku 1983. Touhle písní se kapela vrátila ke svým rockovým kořenům, mimochodem obsahuje i houslové solo Mikea Kamenského. No a píseň jako taková prošla vlastně během toho nahrávání několika změnami. V jednu chvíli se prý měla jmenovat dokonce Motor Factory a měla úplně odlišný text. Nakonec tedy Rock and Roll is King, ten nám tady zůstal a poslechneme si ho jako první v tom závěrečném tupláku. Evil Woman bude druhá, kde to bude návrat do roku 1975. Face the Music byla ta deska. Skladba byla nahrána v Mnichově v Musicland Studios a to někdy na začátku roku 75. Jeff Lynne tehdy sedl ke klavíru. Bylo to vlastně už v posledních dnech, měli všechno hotový na tu desku Face the Music, ale jemu připadalo Jeffovi, že tam pořád není žádná hitovka, která by se mohla vydat jako single. A tak sedl ke klavíru a prý ostatní muzikanty poslal pryč. Oni šli hrát fotbal ven, někam na hřiště. A když se vrátili, tak už on měl hotovej ten klavírní riff, základ písně a zbytek popadl svoje nástroje a dali to dohromady velmi a velmi rychle. Tam nahráli ten základ úplně, co se týče tedy jejich provedení, no a nakonec ještě byli ve studios ve Wembley ve Velké Británii dohrány smyčcové a ženské sborové party. A celý se to dalo dohromady a byla to Evil Woman. A bude poslední v dnešních tuplácích na beatu, jak říkám, připomínka roku 75. Tady jsou Electric Light Orchestra.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tak to bychom měli, to byly Electric Light Orchestra a jejich Evil Woman. Uzavřeli nám dnešní tupláky na beatu, blíží se 15. hodina. Znamená to tedy, že nás čekají zprávy. Dorazí s nimi Pepa Lábus, Whitesnake, Matadors nebo Queeni s Davidem Bowiem. To je to, co vám nabídnu na úvod příští hodiny z hudebního hlediska.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A doprava je jasná. Pokud jedete po 35, tak pozor, u Janova na Svitavsku, tedy u obce Janov, výjíždějí vozidla stavby a je to tam sízné se zvýšenou opatrností. Na ulici 1. máje v Náchodě došlo k dopravní nehodě. Osobák tam srazil cyklistu, je to se zraněním, na místě záchranka, hasiči, policie, takže buďte opatrní, býťáci, pokud tam tudy budete projíždět. Na D11 mezi 35. až 42. kilometrem ve směru na Hradec Králové se tvoří kolona vozidel z důvodu dopravní nehody, to je zpráva z dopravního informačního centra. No a pak ještě musíte počítat s Vídeňskou ulicí v Brně, tady bourali dva osobáky, takže se to tam bude trošičku přicpávat. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle objeví i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21, na východě až 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Italští tenisté Andrea Vavazzori a Sara Erraniová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na Roland Garros. V dnešním finále porazili na antukových dvorcích v Paříži americko-kanadskou dvojici Evan King Gabriela Dabrovská 4-6, 6-3, 10-4. Vybojovali čtvrtý společný Grand Slamový titul. Loni a předloni také uspěli na US Open. Rozhodnutí o přesunu agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na ministerstva je prý politické a už ho nelze měnit. Dnes to pojednání s šéfkou úřadu vlády Bartou sdělili zástupci zaměstnanců Strachovy akademie. Ti se teď poradí, jaké budou jejich další kroky a jestli vyhlásí stávku. Od včerejška jsou ve stávkové pohotovosti. Policisté varují obyvatele Strakonic, aby se vyhnuli ulici Švandy Dudáka a jejímu okolí. V současné chvíli tam zasahují kvůli muži se zbraní. Po 14. hodině o tom informovala mluvčí jihočeské policie Štěpánka Švarcová. O jakou zbraň by se mělo jednat, neupřesnila. Zdůraznila ale, že muž může být nebezpečný pro své okolí. Německo podporuje navrhovanou změnu unijního práva, která by vyloučila muže ve vojenském věku ze získání tzv. Dočasné ochrany v zemích Evropské unie. Na jednání se svými kolegy v Lucemburku to uvedl německý ministr vnitra Dobrindt. Právě o budoucnosti dočasné ochrany pro Ukrajince prchající před válkou mají dnes ministři jednat. Českou republiku na schůzce zastupuje ministr Metnar. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Whitesnake na Rádiu Beat.

The Pressure, píseň, ve které Queenům udělal, řekl bych, velmi zdatného parťáka David Bowie. Queen a David Bowie, muzika, která teď dozněla 14 minut po 15. hodině, máme čtvrtek, 4. června. Odpoledne ještě v plném proudu, logicky teďka těsně před 15:45, ale je potřeba se podívat, co nás dnes ještě čeká, co nás nemine. Vězte, že v 17 hodin mě bude střídat Standa Rubáš, který tady bude do 20. hodiny. V dnešní večer u Repráku opět v režii Honzy Amerníka, máte se na co těšit, spousta muziky a povídání. Bluescast, to je prostě pořad o blues s Markem Hlavicou a jeho hosty. Na to se můžete těšit vlastně po večeru u Repráku. No a Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army, to je deska, kterou jste si vy sami vybrali a my vám před půlnocí pustíme celou od začátku až do konce, protože je to půlnoční album. Takhle vypadá program dnešního večera, když jsme u půlnočních alb. Určitě se podívejte na náš web na www.radiobeat.cz, kde je aktuální anketa, blíží se konec týdne, vězte, že do nedělní půlnoci můžete ovlivnit pořadí těch desek, které jsou momentálně nominovány, je jich opět 6. Krucipisk Country Hell je aktuálně deska, která je ve vedení a druhá, tedy to druhé postupové místo, tak to zaujali Whitesnake s deskou Flesh and Blood. Sabaton, Dan McCafferty, Airburn a Avantasia. To jsou ještě další 4 interpreti, kteří tam mají želízka v ohni a vy je můžete třeba posunout svými hlasy výš, ale jak říkám, je to na vás a do nedělní půlnoci můžete v této anketě hlasovat. Před námi jsou Black Sabbath a za chvíli tu bude taky George Harrison. Já jsem Ota Semana, přeji

0: Californication, tohle byly Red Hot Chili Peppers, mě před chvílí volal Bíťák Rostia z D11. Asi byste si ten telefonát měli poslechnout vy, kteří jste teď momentálně na cestě z Prahy.
1: Jenom upozorňuji, že z Prahy do Poděbrad můžete dát jedničku a to je tak všechno. Celý to stojí, úplně komplet dálnice.
0: To je D11.
1: Hradecká dálnice.
0: Jasně. Takže už no, od Prahy, už ze sjezdu z Černého mostu, jo?
1: Jo, jo. Katastrofa, úplná. A já jsem se snažil to obět a tam zase jsou pobíčky, takže úplně průšvih. Teď jsem v Poděbradech u toho Lanového mostu a přískokem vpřed na jedničku pořád. Tady byla nějaká bouračka, ale to už hlásili asi před hodinou a půl. A je to prostě pořád jako... opravdu, ať se vůbec nikdo nejezdí, to opravdu má cenu.
0: Dobře, děkuju, čau.
1: Ahoj, čau.
2: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika bílý. Black in black. Najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a další prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum. Anthem of the Peaceful Army, debutové album americké skupiny Greta Van Fleet, vyšlo 19. října 2018. Stalo se tehdy nejprodávanějším v USA, jen v prvním týdnu se ho prodalo přes 87 tisíc. Pánové, nebo vlastně spíš kluci, přestože měli v šuplíku materiálu víc než dost, se rozhodli, že nahrají věci úplně nové. Ty tak vznikly přímo ve studiu a tvoří 75% nahrávek. Recenze byly pochvalné i kritické. I takové, které skupině vyčítali, přílišné na podobování Led Zeppelin. Inspirace touto legendou je tady určitě zjevná a díky bohu za to. Greta Van Fleet nejenže má skvělé písně a skvěle hraje, ale má obrovskou zásluhu na tom, že rok v té nejlepší podobě bude žít i v dalších generacích. Dnes v noci si poslechneme jejich první desku.
2: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Radio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 2. Hudba tenkrát. Zhruba tak 1980 až 1985. Čte Honza.
2: Občas jsme za toho socialismu jeli s babičkou tramvají do zoo a přistoupil pankáč. Kluci, nekoukejte na něj, je to vagabund a hašišák, říkala nám babička a my, jsouce děti, nerozuměli jsme ničemu. Pankáčů tenkrát bylo jako šafránu, protože režim potíral a otravoval jakýkoliv jedince jiného smýšlení a vzhledu, než stanovoval oficiální desilovej standard a oni si, považte, nemohli ani stěžovat na Facebooku. Takovej to byl pravěk. Babička nebyla žádná komunistka, spíš naopak, ale z hlediska starých dobrých mravů, který vyznávala, nás v tramvajích varovala před podobnýma chuligánama, což byl tenkrát univerzální výraz pro podobný týpky, co mají dlouhý nebo divný vlasy, ať už to byli takzvaně santusáci, metly anebo pankáči. I u nás v baráku bylo hnízdo v uvozovkách chuligánů, bydleli v bytě pod náma. Ale jednalo se o vzdělaný a prýma lidi, který prostě měli dlouhý vlasy a pořádali doma halasní párty, kde se už tenkrát občas kouřela tráva nebo testovali houbičky, což jsme my jako děti samozřejmě nevěděli. Ale spíš to bylo hlavně o alkoholu, jako ve všech bytech po Československu, neboť domácí mejdany tenkrát vydatně suplovali všeobecnou kulturní nudu. Jednu dobu k ním docházel Amrit Sen, zpěvák z Michaelova strýčka, který byl v křiváku a s náušnicí v uchu v babiččiných očích chuligán par excellence. Když jsme ho někdy potkali ve výtahu, tak jsme díky svý malý vejšce valili zblízka oči na očkovaný opasek s lepkou uprostřed a ten týpek nám přišel jak z jiný planety. To bylo v první půlce osmdesátek a z rádia a televize normální člověk znal jenom oficiální a povolenou hudbu, což byl socialistický pop typu Got, Vondráčková a tak podobně a pořád dokola. Šlo to mimo nás a naši v tom taky nejeli. Doma zněli z gramofonových desek a kazet spíš věci jako Michal Prokop, Minesengři nebo Karel Plíhal a pak samozřejmě kultovní Beatles. Táta patřil u nás ve svý době mezi top fotografy, ale kromě svojí profese měl ještě jeden velký koníček a tím byla hudba. Celý život hrál na akustickou kytaru, skládal písničky a měl období, kdy aktivně koncertoval, jednou dokonce hrál i na portě.

která kdysi chodila do Lidušky. Ale rozhodně se nedá říct, že by nás hraní na některou z těch věcí přitahovalo a dělali jsme to. Prostě ty nástroje tam byly, vyluzovaly nějaký zvuky a plnily funkci o dost nudnějších hraček, než byly křečci a akvarijní rybičky. Nicméně přece jen jsme jako děti polapili do prstů na kytaru jednu melodii. Naše starší sestřenice Maruška, která uměla na španělku několik trampských klasik, nás naučila na jednu strunu vybrnkat písničku z pohádky Smutná princezna Rozvíjej se poupátko. Stalo se tak o jedněch prázdninách na naší lesní chatě v Jevanech, kousek za Prahou. Tohle legendární místo pozdějiž sehrálo nejednu roli v dějinách kapely.

tomuhle nelze dodat nic jiného, než že kapela Vohnout už má 3 křížky na hrbu, no a v rámci těch oslav vznikla kniha a následně také audiokniha vzpomínek, kterou si muzikanti z Vohnoutů sami načetli, tedy Vohnouti si ji sami načetli, abych to řekl přesně, no a my si ji tady u nás na Beatu vlastně od 1. června už přehráváme, takže si ji budeme užívat poměrně dost dlouho, budeme si často užívat i to, co nám tady Vohnouti všechno přinesou. Myslím tím v té slovní textové podobě. Teď ovšem hudební podoba, to budou Svíti a za chvíli dostane prostor na Beatu i Tom Petty.

0: Tohle byl Tom Petty a přivedl nás k 16. hodině. Na 16. už je připravený nastartovaný Pepa Lábus a přinese nám zprávy Dnek, Michal Prokop, Juraj Hýb, nabídka muziky na příští hodinu, tedy na ten její úvod. Pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na D3 na 95. kilometru trasy Kaplice Mezno, leží na vozovce prasklá pneumatika. Opatrně, už tam jede policie. Na D2 pozor, hoří vozidlo na 8. kilometru ve směru na Brno. Dálnice je uzavřená, zasahují tam složky integrovaného záchranného systému a pozor, ta dálnice je uzavřena nejenom ve směru na Brno, ale v podstatě na tom 8. kilometru museli uzavřít provoz i v směrem na slovenskou hranici. Takže tam momentálně budou vznikat poměrně dlouhý kolony. Počítejte s tím, býťáci, a jestli chcete vyjet z Brna na Slovensko, tak si radši dejte ještě v Brně nějaký to kafe a pak můžete pokračovat. Každopádně to teď je uzavřený v obou směrech na 8. kilometru tady dvojka. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle objeví i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21, na východě až 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistu Jakuba Menšíka zítra čeká životní utkání o postup do finále grandslamového Roland Garros. Na pařížské Antuce vyzve třetího hráče světového žebříčku Němce Alexandra Zvereva s dvojnásobným vítězem turnaje mistrů, který také usiluje o premiérový grandslamový titul, se utká o 14:30. Prezident Pavel se v pondělí zúčastní schůze vlády, oznámil to Hrad. Projednat chce koordinaci účasti ústavních činitelů na setkáních mezinárodních organizací. Premiéra Babiše o tom informoval toto pondělí, napsal to server iDnes.cz. Minister průmyslu a obchodu Havlíček pod sebe soustředí řadu aktivit z jiných rezortů. Od začátku příštího roku také změní název toho svého na ministerstvo hospodářství. Lépe to podle něj vystihuje širší působnost rezortu v oblasti energetiky, inovací, podpory podnikání i mezinárodních vztahů a je srozumitelnější pro zahraniční partnery. Dnes to napsali novinky.cz. Evropský parlament ode dneška definitivně opustil Google jako výchozí internetový vyhledávač. Na počítačích europoslanců, jejich asistentů i dalších zaměstnanců teď automaticky funguje francouzský vyhledávač Quant. Jde o součást širší snahy evropských institucí posílit technologickou nezávislost na amerických firmách a víc podporovat evropská digitální řešení. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte dnek. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

výrazná klávesová linka v písni Return to Fantasy, to byly Jura Heep, kde jsme slyšeli ty klávesy, samozřejmě to je Ken Hensley, jak taky jinak. David Byron, co by zpěvák na tomhle singlu, na téhle písni, to svoje umění předvedl naposledy jako člen kapely Jura Heep, tedy byla to poslední nahrávka, kterou s nimi udělal. Return to Fantasy byla deska z roku 1975, 8. studiové album, no a tenhle single právě její vydání v červenci 75 doprovázel. Nahrávalo se už tenkrát na jaře. David Byron, Uriah Heep a Return to Fantasy, muzika, která teď dozněla. 19 minut po 16. hodině nabítu s vámi Ota Seman. Rád bych připomněl i to, že dnes má svátek Dalibor, což znamená, že všem Daliborům patří gratulace jak od nás, tak na ně nezapomeňte ani vy. Pustíme si Erika Claptona a jeho Tears in Heaven.

0: Že v 9 hodin rockerova rána na beatu je pořad, ve kterém Vejvodák přivítá Martina Kalendu a Davea Mendeze z kapely Mrakoplaš. Bude určitě o čem povídat, bude samozřejmě taky spousta muziky, takže se můžete těšit na Mrakoplaš, nenechte si to ujít mezi 9 a 10 zítra, protože zítra je pátek, tak není detektivka, ale je rockerova rána na beatu. A myslím, že jsem to shrnul celkem jasně a vy už víte, co budete zítra mezi 9 a 10 dělat. Já to vím taky.
1: Sport. Fanoušci, máme svůj festival. 13. června se na pražském výstavišti uskuteční první ročník festivalu pro všechny sportovní fanoušky All Season. Přijďte se podívat na Formuli 1 nebo na oblíbené podcasty naživo jako Kudy běží zajíc nebo Puk pak pivo. Užijte si desítky sportovních zón, potkejte se s českými sportovci a rozlušte se s kariérou Martiny Sáblíkové. 13. června výstaviště Praha, festival All Season. Veškeré informace na www.offseason.cz.
2: Tak maminko, vyskoč ven, bude krásný den.
3: Jsi normální? Víš, kolik je?
2: No právě, musíme si dát něco zdravého, třeba avokádo a klíčky. Pak ledovou sprchu. Já umiju celou koupelnu a pak půjdu cvičit na nástroj, ať toho hodně stihneme.
3: To se nedá. Proč já jsem si brala muzikanta?
4: Je tento příběh skutečný?
5: A jak to mají Martin Kalenda a Dave Mendes z kapely Mrakoplaš? Myslíte, že opravdu vstávají takhle časně? Jsou tak produktivní nebo jsou po ránu akorát na ránu?
4: A celý příběh vznikl pouze v hlavách našich scénáristů. To už se brzy dozvíme. Rockerova rána. Už zítra od 9 hodin na rádiu Beat.

Deep Purple a Fireball. Máme dneska čtvrtek, no, co znamená, že zítra je pátek a pak víkend a pak přijde příští týden. Tak pokud jste třeba už takhle ke konci týdne spřádáte plány na ten týden příští, tak si tam nechte mezírku na středu mezi 11. a 17. hodinou, protože to bude beatová pumpa. A to v Holohlavech, je to kousek od Hradce, tak do Holohlav za námi můžete přijet a můžete si to tam s námi užít. Mobilní studio už budeme mít připravený, budeme pouštět muziku, budeme stříkat loga na vaše autáky, budeme vám rozdávat samolepky, nějaký další suvenýry, všechno tam bude a bude to takový zase příjemný posezení a užijeme si to tam. Loni jsme v Holohlavech byli, můžu doporučit, opravdu to tam stojí za to, navíc tam nasajete určitou i atmosféru toho, jak se ekologicky likvidují autáky, protože Trotina Eco je ten areál, ve kterém budeme a tam právě přesně tohle dělají, na to se zaměřili. Je to adresa ve dvoře 3 Holohlavy, mapka je na našem webu v článku, který je tomu přizpůsoben, takže víte, jaký máte program na příští středu. Tohle jsou Progress 2, píseň o jablku.

0: Tak tohle byly Mother Hoople, no a za chvíli nás čekají zprávy. Pepa Labus už je mám připravený, takže na 17. s nima dorazí. No a Standa Rubáš, ten mě přijde vystřídat a pustí nám Ozzyho hned na úvod příští hodiny. Ode mě uslyšíte ještě nějakou tu dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak se pojďme podívat, co se kde děje, býťáci. Volal mi jeden z býťáků, že zaregistroval vrtulník na trase Poděbrady Chlumec.
2: Co jedete po starý z Poděbrad na Chlumec, tak tam přistává právě vrtulník na opočítek.
0: Tak, počítejte, s tím býťáci na Hřbitovní ulici v Břidličné na Bruntálsku vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. V Praze se bouralo v ulici Švábky, tady jsou to taky dva osobáci. A pozor, na D11 na 240. kilometru ve směru na Hradec Králové, tam byla dopravní nehoda, kde už byl ten provoz na dálnici plně obnoven. My jsme tady před hodinou měli ten telefonát týkající se toho, že právě už od Černého mostu to poskakovalo velmi, velmi pomalu na Poděbrady, takže vězte, že tam se to už bude dávat do pohybu a tím pádem, pokud jste se zdrželi v Praze, abyste na tu D11 nejezdili, tak teď už možná můžete, protože se to velmi brzy rychle uvolní. Býťáci, jezděte prosím bezpečně, ode mě je to pro dnešek vše.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle objeví i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21, na východě až 23 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Bík.
1: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Zítra přivítají v Praze na Žižkově Albánii a v úterý se představí ve Walesu. Budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti. Zápas s Albánií má výkop v 17.30 a ve Walesu v 19 hodin našeho času. Pro profesionální řidiče dodávek začnou od července platit stejná pravidla jako pro kamiony, co se týče dodržování doby jízdy a odpočinku. Dopravci musí vozidel namontovat digitální tachografy za desítky tisíc korun. Povinnost se ale netýká vnitrostátních dopravců ani soukromých cest dodávkou na dovolené. Změna vychází z unijního nařízení, jehož cílem je zvýšit kontrolu dodržování přestávek profesionálními řidiči a tím zvýšit bezpečnost a předcházet nehodám. Odbory na úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám a jejich pracovníci mají být převedeni ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva. O rozhodnutí uspořádat protest informovala odborová organizace Straka v tiskové zprávě. Některé pumpy v Moskvě a na severu Ruska začaly zavádět limity na nákup pohonných hmot. Uvádí to portál The Moscow Times, který to spojil s měsíce trvajícími ukrajinskými vzdušnými útoky na významné ruské rafinerie. Zároveň píše, že opatření jsou zřejmě naměřena na prevenci panických nákupů a hromadění pohonných hmot. Palivové nádrže většiny osobních aut totiž pojmou méně, než činí některé zavedené limity. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich přichází Ozzy Osbourne na rádiu Beat.

0: To byli Yardbirds na rádiu B, to je Shapes of Things, naše píseň střídacího typu, protože Ota Seman během ní vysvištěl neznámo kam, no a já jsem zasvištěl sem do té naší beatové komůrky, tedy Standardu Báš přeje příjemné pozdní čtvrteční odpoledne a Daliborům všechno nejlepší k jejich svátku. Hned ze startu vám můžu slíbit muziku, kterou budu hrát, dáme synkope John Lennona i Pink Floyd, ale taky už jsem tady pozbíral za tu chvíli nějaké dopravní postřehy. Mám tady dobrou a špatnou zprávu, tak kterou začneme dřív? Začneme tou špatnou, ta je od Zbyňka.
1: Z Prahy na Mladou Boleslav, na 25. kilometru v pravým pruhu, nehoda 8 špauta a je to tam zavřený ten pruh, takže zdržení tak 5 až 10 minut.
0: Díky za zprávu. Další je ta dobrá zpráva, to je Zuzka, která navazuje na to, co se tady řešilo ještě odpoledne s Otou.
2: Na Poděbradě je úplně krásně už průjezdná.
0: Tak snad nám to tak vydrží, býťáci, jeďte opatrně, kdyby cokoliv dejte vědět.

0: are you accepting charge from the United States?
1: Klasický rok. Klasický rok.

0: Survivor na rádiu B dohrávají 3 minuty před půl šestou. Pojďme teď hodit oko zase někam úplně jinam než na Tigra.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Je čas mrknout na silnice, protože mi těch zpráv ze silnic od vás přichází víc než dost. Začneme tou Zbyňkovou, ta je stále platná.
2: Z Prahy na Mladou Boleslav, na 25 km v pravým pruhu, nehoda 8 auta a je to tam zavřený ten pruh, takže zdržení tak 5 až 10 km.
0: Díky za tuhle zprávu, projíždíte opatrně. D2 na 8. kilometru ve směru z Brna pryč je uzavřená, taky došlo tady k požáru vozidla, no a kolona musí odjíždět přes exit 3 Chrlice, vracet se můžete přes Blučinu na 11. kilometru. V tuhle chvíli to tak je, policisté vás tam budou hnát na tom 3. kiláku pryč a zatím není úplně jasno, jak dlouho by se tahle ta situace na místě měla řešit, takže to může být trošku komplikace na cestě z Brna dolů. Praha Komořan ulice, nehoda 2 osobních aut, vyšetřuje se také v Lipské ulici v Chomutově, tam autobus s osobákem, Žďár nad Sázavou, Jungmannova, tady počítejte, že je vážná dopravní nehoda, srazilo tam

0: večerové sporty na Rádiu Beat.
1: Oficiální výsledky definitivně ukončily sezonu zimního plavání. Shrnutí přináší Vláďa Komárek z České otužilecké unie.
2: V celkovém pořadí českého poháru v zimním plavání mezi muži vyhrál Michal Slanina z Videsu Brno před Jakubem Valničkem a Jakubem Kačerovským z Prahy. Mezi ženami byla nejlepší Renata Nováková ze sportklubu Plavecký areál Pardubice před Pavlou Vincencovou z Českých Budějovic a Alenou Učinovou z Prostějova. Mezi kluby zvítězil první PKO Praha před Videsem Brno, Hanou Prostějov a Českou otužileckou unii.
1: Basketbalisté Nymburka ve druhém ligovém finále porazili Pardubice 80-74 a v sérii na 4 vítězství vedou 2-0. Další zápasy se hrají v neděli a pondělí v Pardubicích. Ve Španělsku se konalo mistrovství Evropy ve windsurfingu ve třídě funboard slalom. Český windsurfař Jakub Štěpánek skončil v juniorské kategorii celkově 12. Závody výrazně ovlivnil slabý vítr, většina rozjížděk se jela na foilech. Český sportovní lezec Pepa Šindel přilezl v Rakousku cestu Clash of the Titans s obtížností 9B. Stal se teprve třetím člověkem světa, kterému se to povedlo. 18-letý Šindel je tak po Adamu Ondrovi teprve druhým Čechem, který dosáhl obtížnosti 9B. Na vrchol Everestu v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Jde o historický rekord. Kristýna Sasínek-Meky doběhla pátá na mítinku v Turku na 1500 v čase 4.06. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat. Rádio Beat.

a Behind Blue Eyes. Tohle muziku máme aktuálně za sebou. Před sebou toho máme ještě spoustu do konce tohoto týdne, když pravda spolu se úplně neuslyšíme, protože já se dneska budu loučit a přesouvat se směrem na Lochotín do Plzně na Metal Fest Open Air, tedy první z takových těch velkých festivalů našich tady u nás, tak jako každý rok ostatně. Ale vy, býťáci, vy se můžete třeba zapojovat do hlasování o půlnoční alba, protože zatím ještě není úplně rozhodnuto, i když favority to má, sledujte na webu Rádia Beat, jak se to vyvíjí a buď to potvrďte svého favorita, nebo naopak to tam překlikejte ve prospěch někoho úplně jiného. Třeba to nebudou Kruci Piska Whitesnake, třeba to budou Sabaton, Dan McCafferty, Airborne, Avantasia, těch možností je spousta. Sabaton mají navíc nabito, protože ti už Fanfiku v Plzni v Lochotíně hráli včera jako takový předvoj toho plzeňského Metal Festu. A víte, co mě napadlo? Tak sválně, když mi napíšete SMS-kou Metal Fest a podaří se vám, že budete 20. v pořadí, kdo mi tuto SMS-ku pošle, tak já vám na ten plzeňský Metal Fest dám vstupenku na všechny ty 3 dny, to znamená zítra, pozítří i popozítří. Schválně, číslo je 720 00.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Aspoň nějakou dobrou zprávu v odpolední doprave bych tu pro vás měl. D2 už není uzavřená, byla na 8. kilometru z Brna pryč a byl tam hlášen požár vozidla, proto to sjíždělo na 3. kilometru na exit Herlice a vracelo se to po 11. To už jsou informace, které ty nejsou podstatné, protože podle všeho a podle potvrzení ŘSD, tak by tady už mělo být všechno vyřešeno, už byl plně obnoven provoz v obou jízdních pruzích a vám tedy, pokud se tudy vydá, tak v cestě nic nebrání, což je zpráva, myslím, docela příjemná, co říkáte. Ovšem pak jsou tady takové, které jsou zase z těch méně příjemných, třeba, že na 465 se u Horní Lhoty v okrese Ostrava město za křižovatkou s hraniční a ulicí k Pile směrem na Velkou Polom je vážná dopravní nehoda osobního a cyklisty. Na místě zasahují všechny složky IZS a tím pádem se dá očekávat, že ten průjezd tam nebude úplně jako jednoduchý, možná nebude úplně možný, raději to berte jinudy. V Praze v Hlubočevské ulici stejná situace, osobní s cyklistou probíhající vyšetřování. V Prosecké ulici stejná situace, cyklisti vyrazili, koukám do ulic nějak houfně, tak i tady hlášena vážná dopravní nehoda po kolizi s osobním autem, na místě všechny složky IZS. A potom tady mám ještě jednu věc, to není cyklistická zpráva, tady je havarovaný osobák, skončil mimo komunikaci a na střeše a je to pro ty, kteří jedou na úroveň, je to někde na úrovni Habartova, jedete-li směrem tudy od Sokolova na Chlum svaté Máří, tak tam je v tuhle chvíli tahle ta nehoda. Na místě jsou policisté a taky hasiči. Dá se očekávat, že průjezd tady taky nějakou chvilku asi nebude úplně možný, určitě ne bez nějakých omezení. Tak raději doporučím, abyste si, pokud tudy musíte projet, dali ještě jedno kafe a vyrazili o něco později. A jeďte, prosím, opatrně, býťáci.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beep. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm. Odpoledne se ojediněle objeví i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 21, na východě až 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Lezec Adam Ondra zvládl na světovém poháru v Praze kvalifikaci obtížnosti. Do semifinálové 24 postoupil z 12. místa. Do nedělního programu, kdy se na Štvanici uskuteční semifinále a finále obtížnosti obou kategorií, se dostali také Tereza Širučková a Michála Smetanová. Budoucí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč dnes prezidentu Pavlovi na Hradě představil své priority. Patří mezi ně například dokončení těžké brigády. Po setkání řekl, že ho hlava státu podpoří. Termín jmenování mu ale zatím prezident nezdělil. Nejzazší datum převzetí funkce připadá na 30. června, respektive 1. července. Stejný termín navrhuje i vláda. Hlaváč ve funkci vystřídá Karla Řehku. Po odchodu většiny členů správní i dozorčí rady, klíčových sponzorů a skoro všech zaměstnanců definitivně končí knihovna Václava Havla. Děje se tak poté, co ji opouští zakladatelka a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová. Dnes to napsali Seznam zprávy. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území. Nesměli by tam vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litánii. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Doors na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Holly na rádiu Beat. Hey, hey, he's my brother. Tím jsme se plynuli, aniž bych na to upozorňoval, tak jako předrncli tady přes tu 18. hodinu a pustili se do pravidelného výletu do let 60. tady do Six O'Clock Rocku. Doors a Touch Me, tu máme za sebou Hollies, to je naprostá klasika. He ain't heavy, he's my brother, ta dohrála taky. No a já teď tady tak listu archivem tím 60-kovým a tou vyfiltrovanou 60-kovou částí veškeré té muziky, kterou tady mám. No a nabízí se mi tady, a tak se mě jako chce sáhnout do té části, kde je kapela The Pretty Things. Taky už je to drahně leta, nespočítal bych to z hlavy, kdy jsme si s muzikanty tady ještě na staré adrese dávno tomu mohli pokecat o těch starých časech, o tom, jak vznikala muzika, jak to celé bylo a nebylo a jak to celé mysleli a nemysleli. A tak se mi tohleto vybavilo, bylo to tenkrát velmi příjemné setkání. Říkal jsem si, že ty Pretty Things pustíme. Lovím tady v 60. a nabízí se mi taková věc, která dneska by se asi hodnotila, že je někde na hranici, já nevím čeho, roku asi jo, ale taky určitě country, protože se tam míchá lecos. Třeba se mnou budete souhlasit, třeba ne. V každém případě tou třetí 60. po 6. pro dnešek bude Oh Baby Doll.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

trocha té české muziky a taky to klidně můžeme spojit a říct, že z muziky z beatové síně slávy dohrála tady na beatu Luboš Pospíšil Marilyn Goodbye. Ta je za námi. Já už jsem říkal, že se zítra ráno pakuju, vemu si baťužek, do něj se mu podle mě kraťasy, plavky a zimní bundu a pletenou čepici, protože počasí může být opravdu jako roztodivné během toho víkendu na Metal Festu. A hned potom, co se vrátím zpátky a vybalím si baťužek, začnu si ho balit znovu, protože příští týden tady máme beatovou pumpu. Tentokrát se vracíme na místo činu, už jsme tam byli a bylo to velmi zajímavé místo a navíc velmi poučné, protože v areálu Trotina Echo loni probíhaly takové procházky celým tím areálem. A kdo je trošku tak jako technicky založen, nebo je jenom zvídavej a zjišťuje, co se vlastně teda dělá s autem, když se odveze, jak se říká lidově do šrotu, tak pro toho to bude takový bonus k té beatové pumpě, protože právě v Trotina Echo v Olholavech bude ve středu probíhat beatová pumpa v tradičním čase 11 až 17 hodin, s tím, že tam bude mobilní studio, dárky od beatu, občerstvení a spousta dalších legrací a zároveň předpokládám, že budou zase probíhat tyhle ty procházky od toho momentu, kdy to auto vyjíždí někam na holu do toho momentu, kdy na druhé straně padají kusy plastu a šroubku do nějakých kontejnerů a ty se potom vozí někam dál. Tak to je třeba pro někoho určitě lákadlo na to jít se podívat, jak probíhá ekologická likvidace vozidel, protože to je věc, kterou každý den nevidíte. A zároveň si užít pěkné odpoledne společnosti rockové muziky a toho našeho mobilního studia. Adresa, na které se potkáme, ve dvoře 3 Holohlavy, tedy na půl cesty mezi Hradcem a Jaroměří, z obou stran je to přístupné, předpokládám a doufám, že býťáků tam bude víc než dost. A vy si to zapište do notýsku. Pokud náhodou by někdo tápal, kudy kam, tak na webu Rádia Beat k tomu máte všechno potřebné, jak obrázky, tak odkazy, tak i mapu, podle které můžete rovnou vyrazit a dojedete až na to správné místo.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Umělá inteligence by už brzy nemusela být odkázaná hlavně na vzdálená datová centra a cloudové služby. Americká společnost NVIDIA představila nový čip RTX Spark, který má umožnit provoz AI funkcí a takzvaných AI agentů přímo v notebookcích a stolních počítačích. Podle odborníků by to mohlo znamenat výraznou proměnu toho, jak lidé s umělou inteligencí pracují.
0: Vítoskop.
1: Kvantové počítače jsou už několik let označovány za technologii, která by mohla změnit pravidla hry v mnoha oborech. Americká společnost IBM teď dává najevo, že jejich potenciálu věří. Během následujících 5 let hodlá do vývoje a rozvoje kvantových technologií investovat více než 10 miliard dolarů, tedy přibližně 208,5 miliardy korun.
0: Vítoskop.
1: V Praze na Albertově se budou školit v roboticky asistovaných operacích lékaři a chirurgické týmy z tuzemska i okolních zemí, a to v nově otevřeném simulačním centru, které je jediné ve střední a východní Evropě. Podíl operací, ke kterým lékaři využívají robotické přístroje, se v Evropě v posledních 4 letech zdvojnásobil a podle odborníků bude i dál růst. Vítoskop končí, po něm přichází další roková pecka na rádiu Beat.
0: Beat, Beat u nás. Rádio Beat.

Na beatu Jethro Tully, Thick as a Brick, to je muzika, která dohrála. Je 18.39, takový ten čas, kdy já obvykle říkám, co nás dneska ještě čeká a je dobré si to zopakovat. Není úplně možná překvapení, že tady dneska večer bude Honza Hamerník, protože je čtvrtek, tak přichází s večerem u repráku a to je taková pravidelná záležitost. Každotýdenní od 8 až do 11 pokecáme. V tom je v podstatě vysvětleno všechno v rámci pravidel toho čtvrtku tady na beatu. Honza navrhne nějaké téma a buď to se rozvine, nebo se změní, nebo ne. V každém případě to bude volné povídání mezi beatáky, k tomu samozřejmě nějaká ta muzika. To děláme každý týden. Ovšem ne každý týden, na to navazuje Bluescast. Tady je vždycky první čtvrtek v měsíci, což jestli se správně dívám do kalendáře, no tak to vychází právě na ten dnešek. Hned po večeru u repráku dáme další díl Bluescastu, povídání o blues a hraní blues s Markem Hlavicou a jeho hosty. No a pak teprve přijde na řadu půlnoční album, to, které jste si zvolili v minulém týdnu na beatovém webu. To je jenom tak, jakože jsem vás dneska naváděl k tomu, abyste nezapomněli, že se znovu hlasuje, jak to tady bude hrát příští týden. Tak ten aktuální je to Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army, tahle deska z roku 2018 bude hrát celá od začátku až do konce. No a já teď budu hrát taky, ne od začátku až do konce, ale za to víc kapel Journey, Aerosmith a Olympic, to se mi tam taky určitě do konce hodiny ještě musí vejít.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

Tavely Journey na Rádiu Bait a jejich Separate Ways. Muzika dohrála, s ní dohrávám i já. Zítra se neuslyšíme, takže se na vás budu těšit, ale ne tady ze studia, ale na ty, kteří vyrazí už zítra na ten první den festivalu Metal Fest Opener, ale v neděli večer to se slyšet můžeme. To už zase budu zpátky a budu připravovat pořad Hard and Heavy. Do té doby se býťáci mějte krásně, užijte si jak čtvrtek, tak pátek, tak sobotu, tak neděli. V neděli večer se uslyšíme znovu. Do té doby se mějte krásně.

0: Radio Beat.
1: Fotovoltaika dnes není jen o panelech. Je o projektu, připojení, řízení, kontrole a hlavně o tom, kdo to celé vezme na sebe. Energoštajf. Navrhneme, postavíme, připojíme, monitorujeme i servisujeme. Fotovoltaické elektrárny pro firmy, bytové domy i developery, lokální distribuční soustavy i chytré řešení energie s vlastním dispečerským řízením Energobox. Jedny dveře, jedno řešení. Energoštajf. Energie pod kontrolou. www.energoštajf.cz.
0: Radio B. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: večeri u Repraku.
1: Na Radio Beat.
2: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. Máme 3/4 minuty, jo, 1/4 minuty nám chybí do 4 minut po 8. hodině večerní. Posloucháte Radio Beat, já jsem on Zámerník a protože je čtvrtek, tak máme večer u Repráku. Večer, kdy si tak o něčem povídáme, vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky k tématu, a to sice na číslo 720 001 222. E-maily do schránky s adresou studio@radiobeat.cz, anebo vzkazy do studia z naší apky, která je volně ke stažení pro všechny naše býťáky, pro obě dvě hlavní platformy chytrých telefonů inteligentních býťáků. Důležité téma večera. A pak je ještě důležité, abyste si při každém svém příspěvku k tématu nezapomněli přát písničku. Protože já tady napnu veškeré síly a pokusím se ji najít u nás v archivu, tu vaši písničku, kterou byste chtěli slyšet, a zahraju vám ji. Tak a teď to téma. Máme tady ve studiu na stole takový kalendář. Normální takový tento Ačko, takový ten stolní kalendář. A tady čtu, u pondělka 1. června začíná červen, měsíc myslivosti. U toho je krásný snímek srnčete. Červen, měsíc myslivosti. No v životě mě to nenapadlo, ale tak jsem si vzpomněl, že ta myslivost, že teda asi, no, my tady v Praze se s tím moc nesetkáme, ale že možná někde mnoha býťáků se to může týkat. A tak jsem si vzpomněl, jak šli ty panenky silnicí, potkali je myslivci, nebo já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu. A nebo do lesíčka na Čekanou šel mladý myslivec. No je to hodně. Takže asi ta myslivost hraje nějakou roli. A ne malou, významnou, kulturní, českou. Jak to máte vy s lesem, s lesní zvěří? Zdravci, ptáky i čtyřnohými? No, to bude téma dnešního večera. To se na to těším. Tak pište, telefonujte a pojďme do toho a přejte si písničky. A čím začneme? Začneme Carlosem Santanou a jeho kapelou Santana. Rok 1971, Old Love of the Universe.

0: večeri u Repráku na Rádiu Beat.
1: A přátelé, připomínám, že hlavním tématem dnešního večera je myslivost. Abych se vám osobně přiznal, moc o tom tématu nevím, i když můj děd byl lesní inženýr, nikdy jsme to spolu neřešili a on byl teda o dost starší a už je dost dlouho na tom druhém břehu. Takže a mě samotného tato vášeň nepotrefila, ovšem nesouhlasím také s pražskou intelektuální elitou, ošlehanou prudkými větry kavárenských ventilátorů, která myslivce považuje za vrahy zvířat a nic jiného v tom nevidí. Protože myslím si, že i les, nebo myslím si, je to jistota, že i les potřebuje mít svou péči, údržbu a vůbec. A nejenom les, ale i lesní zvířátka, ke kterým bychom samozřejmě mohli mít nějaký vzkaz, pokud nám potom zase ovšem stádo divočáků nepronikne na panelové sídliště, jako se to, myslím, minulý týden stalo někde v Ústí nad Labem. No ale než se k tomu tématu dostaneme, než vy se rozhýbáte, abyste mi k tomu tématu telefonovali, posílali SMSky, posílali maily anebo vzkazy do studia, tak nám to trošku samozřejmě nevítaným způsobem, ale naprosto s mým pochopením a určitě i s vaším pochopením naruší prkínkář Pepa, který píše: Dobrý večer, Honzíku, moc se omlouvám, že naruším tvůj večer u repráků. Určitě znáš ty emoce, když ti odejde kamarád. Ne do jiného města, ale tam, odkud už není návratu. Mně se toto stalo teď v úterý. A mohl bych tě poprosit o Queen, Who Wants to Live Forever? Děkuju moc, prkínkář Pepa.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, tady Filip.
1: Nazdar, Filipe.
2: Já jsem teď zesílil rádio a jsem předtím telefonu. Takže je téma jako...
1: Myslivost. Nemusíš být zrovna hajnej nebo myslivec.
2: No to vůbec.
1: Nebo něco takového, ale jaký je tvůj vztah k lesu?
2: Hele, můj vztah k lesu je úplně výborný.
1: A pozitivní?
2: No, hodně pozitivní. No, les. Ale i k těm myslivcům, jo.
1: Mm-hmm.
2: Jako některý myslivce, no, ale teď jsem ležel ve špitále a tam byl kluk, myslivec, ale výborný, parádní a všechno mi to říkal. No a i ty myslivce některý bych unesl.
1: Jo, dát si 4 myslivce jen tak jako večer před spaním, jo?
2: A člověče, myslivec je dobrý.
1: Jo, bejvávalo, ano.
2: Pravdu.
1: Takzvaně alkohol s lidskou tváří, ano.
2: Jo, česká viska.
1: No. Dobře, co ti zahraju?
2: Hele, prosím tě, já bych měl nápadu, tak normálně Faith No More.
1: Ano.
2: A Take This Bottle.
1: Take This Bottle, dobrá, ano. Tak jo, dáme, ahoj, hezký večer.
2: Ahoj, já děkuju, to je taky... Dík, čau.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

Pěkný večer, přátelé, máme 7 minut po půl deváté. Posloucháte Radio Beat, já jsem Honza Hamerník a dneska si s vámi povídám na téma myslivost, protože jsem se tady z kalendáře dozvěděl, že červen je měsíc myslivosti. Co si pod tím představujete vy z města? Vy teda ne úplně z města nebo z venkova, anebo ne úplně z venkova, to už celkem jako záleží na vás, jaký vztah k tomuto máte. Co si pod tím představujete, zda jenom přikrmování zvířátek, nebo naopak teda jako dvouhlavňovou kulovnici, nebo brokovnici a pořádně na toho jelena zamířit a doma mám teda já ne, ale vy máte doma všude rozvěšeno paroží a podobně. Tak téma myslivost je tématem dnešního večera a vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34, posílat SMSky k tématu na 720 001 222, e-maily na studio@radiobeat.cz nebo vzkazy do studia z naší apky. To je úplně jednoduché a nezapomeňte si přát písničku, protože celé večery u Repráku jsou vždycky tak trochu sofistikovanější forma písniček na přání. A tohle je moc hezká SMSka od Bíťáka Honzy. Ahoj, pracuji jako lesní pedagog a v lese jsem téměř každý den se školními kolektivy, kdy děti zábavnou formou, zážitkovou formou seznamují s prací lesníka, s lesní zvěří a lesním ekosystémem. Učím je tak lásce k přírodě i zvěři. Je to ta nejkrásnější práce, kterou znám, a les je nejlepší kancelář na světě. Srdečně zdraví, Bíťák Honza. Honzo, moc ti děkuju, napsal jsi to úplně báječně. Úplně báječně. No a teď se podívám, ještě mám tady od veterináře Vojty, který samozřejmě ke zvířátku má určitě taky blízko, když je veterinář. Ahoj Honzo, myslivce moc nemusím, protože střílejí po veverkách. No já vám přiznám, že to se nelíbí Vojtovi, protože je příjmením veverka. Ostatně u veverky je moje oblíbená hospoda už asi 40 let, kde mě můžete potkat každý úterý, pátek a neděli. Ale vážně, ty správní dělají záslužnou práci, tím se myslí myslivci. A i pár kolegů, tedy veterinářů, je u nich. A mám je docela rád. A dneska bych poprosil o Deep Purple a Burn. Pro svého velkého kamaráda a kolegu Božu, nemyslivce z vesničky Louny u Postoloprt. Má totiž dneska svátek, jmenuje se Dalibor. A ať zítra nemá kalné ráno. Díky Vojta. A 1. srpna jedeme spolu znovu do Lokte na Jethro Tull. Tak si to užijte, Vojto, 1. srpna. No a dáme si ty Deep Purple, a protože jsem tady odborník na živáky, tak si to dáme v živé

Radio.

0: Večeri u repráku. Na rádiu Beat.
1: Večeri u repráku na rádiu Beat. A mám tady přání. Ahoj, zahraj prosím Od kabátu na mysliveckém plese. Díky, Hanka. Milá Hanko, písničku Na mysliveckém plese Od kabátu jsem tady u nás v archivu nenašel. Ale možná to byla úplně jenom nepřesnost, protože jsem našel písničku Myslivecký pes. Mohlo by to být ono, protože obě dvě ta slova myslivecký a ples, pes, se to dá zaměnit. Možná, že na mysliveckém plese je v textu písně, ale nikoli v názvu. Tak uvidíme, poslechneme si.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky. Máme necelé tři minuty po deváté hodně večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem on Záhmerník a máme večery u repráku. To jsou večery, kdy si tak vždycky o něčem povídáme. Vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky na číslo 720 001 222, e-maily na adresu studio@radiobeat.cz a nebo vzkazy do studia z naší apky. Důležité za prvé téma a za druhé, abyste nezapomněli si přát písničku, protože vám ji zahraju, pokud to tak jde. A dnešní téma večera je myslivost, protože jak jsem tady zjistil a dozvěděl jsem se z kalendáře, červen je měsíc myslivosti. Asi to bude tím, že se v lese rodí mláďata, divoké zvěři, tím myslím i té roztomilé zvěři, na mláďata nesahat, prosím vás, když uvidíte někde nějaké srnče nebo něco takového, to už by opak maminka ošahaný nechtěla. To všecko tady býťák Honza učí děti, když je vodí do lesa a učí je lesnímu moudru. Takhle to bývalo ve skautu a poté posléze v Junákovi, ano, se učilo lesní moudro. Dneska už to dávno je o něčem jiným, ale dobře. Takže něco o lese a přát si písničku. To je všechno, co na vás čeká. A máme před sebou ještě 2 hodiny, tak telefonujte, pište a povídejte o lese a přejte si písničky. Ahoj Honzo, to je zpráva z apky. Ahoj Honzo, krásné přírodní téma. Tak jelikož bydlíme na vesnici, tak k přírodě máme hodně blízko. Doma máme 2 psy, 2 psí kluky, plemena, a teď to asi přečtu blbě, Howard, a s nimi jsem v lese a v přírodě pořád. Je tam klid a pohoda a to máme rádi. Chtěli jsme jen připomenout, že červen je hlavně svátek všech fanoušků Iron Maiden, že už 10 dní a sejdeme se v Hradci. A prosíme o zahrání Hell on Earth pro krásný večer u Beatu. Moc předem děkujeme Jirka s Alčou.

0: Honza, Rádio Vít.
1: Ahoj, já mám Českou Budějovice.
0: Čau, ahoj.
1: Ahoj. Hele, k tomu tématu, co si tam dneska nadhodil, mám několik kamarádů a mezi tím i přichodce jednoho příbuzného z bratrance, který je myslivec. A jak ty říkáš, no, někteří jsou tam starý o ty zvířata a někteří to mají jenom jako, aby tam chodili psi pro ty zvířata, no, takže jsou mezi nimi i takový, viď, jako mezi těma lidma. No. Jo, jsou tam obojí sorta, jakoby, viď, ale a vlastně ještě jsem měl stejdu, který byl hajdej vlastně, kdysi dávno, takže tak, no.
0: Dobře.
1: K tomu tématu, co.
0: A ty patříš na kterou stranu?
1: Hele, já nikam, já už dneska moc nechodím, ono mi to už moc nejde, já mám, jak jsem říkal minule, jak jsem ti psal, že jsem to odmala trošku takový chcípáček, takže mi to moc chodit nejde a v poslední dobu už vůbec ne, ale v celku tím souhlasím, že třeba se strádají o ty zvířata, že jo, že to úplně nejde bez toho přičinění lidského, že jo, ale jako taky, aby po nás něco zůstalo vždycky, že jo. No, aby jsme to nevmlátili úplně, ale zase, aby se to udržovalo v nějakých rozumných mezích, že jo, no jasně.
0: Dobře, a co ti zahraju?
1: Hele, jestli můžeš od Olympiku něco z LPčka Olympic 4, to je jedno celku, jakou skladbu, to je jedno.
0: To bylo Jedeme, ne, čtyřka?
1: Prosím?
0: To bylo album Jedeme.
1: Ne, to bylo Olympic 4 a bylo tam třeba, já nevím, Konec konců tam bylo na tom, nebo Kanon, nebo takový do skladby.
0: Podívám se potom, jo?
1: Jo.
0: Děkuju za zavolání, hezký večer, ahoj.
1: To by taky, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme 2,5 minuty po 9:30. Posloucháte rádio Beat, já jsem on Zámerník, máme Večery u repráku. Pravidelný čtvrteční večerní pořad, kdy si tak o něčem povídáme. A dneska jsem přinesl téma myslivosti. Jak se díváte na myslivce, nebo jste sami myslivci, máte doma kulovnici nebo brokovnici a tak dále a tak dále. Jíte zvěřinu, ano. Láďa píše, ahojky, jako malí parchanti jsme chodili prakama střílet bažanty do lesa. Když jsem byl starší, tak jsem chodil na houby a potkával zajíce a srnky. Dneska potkáš jen zloděje dřeva. A prosím, Odysseu. Dobrá, tak k té se dostaneme, k té Odysseji. Já si myslím, že myslivost je okrmení zvířat v lese a také si myslím, že je dobře, že střílení přemnožených divokých prasat je potřeba. Píše někdo, kdo se nepodepsal. A zase někdo, kdo se taky nepodepsal, píše, čau, myslivce nebrat. Rozdělují zvířata na užitečná a škodnou. Střílí dravce, šelmy. Myslím, že každý zvíře má v přírodě svůj význam. A to krmení v zimě, OK, ale proč? Aby měli potom po čem střílet? No, dobře, tak. Proti gustu, žádnej dišputát, ale je pravda, že ano, souhlasím s tím, že každé zvíře má v přírodě svůj význam. Ovšem to, co má dneska, to, co máme okolo sebe, je takzvaná kulturní krajina a ty lesy, které máme tady v Čechách, tak to už je dávno, už před generacemi něco jiného. A dneska, když průměrný občan nerozezná smrk od lípy a neví, co to je smrková monokultura, tak je to potom docela problém. Tak. Kde mám? Tady mám tuhle tu zprávu. Ahoj, zdraví Honza Zizerek. Jsou různí myslivci, jako v každé skupině lidí. Osobně jsem však názoru, že pokud někoho baví zabíjení zvířat, je nemocný. Podotýkám, že žiju u lesa a živil jsem se chovem masného skotu. Je to složitější téma, ale tak to zhruba mám. A pokud by došlo na písničku, poslal bych všem lidem dobré vůle Hey, hey, my, my od Neila Younga. Děkuji. Neil Young je nachystán, ovšem myslím si, že ten instinkt, základní instinkt lovce je i v člověku jako takovém, že se z toho jen tak nevykroutíme.

Nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Veverka.
1: Nazdar, Veverko.
2: No, teď jsme mluvili od pana zverolekaře, že je Veverkan, tak téma. Měl si říct, já znám taky ještě jednu Veverku.
1: Jo.
2: Hele, a k tomu Polesí, jo. Hmm. Tak já kdykoliv jsem, jako malá s babičkou, jsme chodili do lesa už ve 4 ráno na houby, ale v dospělosti jsem přijela vždycky k sestře a vzala mi na houby a to bylo první moje šlápnutí, že jsem šlápla do mraveniště, jo. Takže fakt já teda přírodu jako takovou, že bych do ní chodila, nemusím. Párkrát jsem byla, i jelikož jsem bývala hospodská, s kámošem, ale 30 na vandru, ale to už jsme si dali lahváče v Bráníku na nádraží, rozumíš, takže jako masakr. A jinak jako já jsem fakt celý život asfaltový dítě, takzvaně.
1: Vždyť jsi z Michla, ne?
2: No přesně, ale vůbec celý život jsem byla jako servírka, jsme trávili, jezdili jsme samozřejmě do Chuchle na závody a do Pardubic na závody, ale to bylo všechno, co bylo jako příroda mi fakt neláká. Jo, ale neláká mi natolik, že teda jako kdybys mi pustil Boba Marleyho, jo, tak ta jeho příroda mi láká už 47 let.
1: Dobře, Boba Marleyho, ano, mě láká ano. Příroda i Karibik, ano.
2: Tak to je super, tak děkuju.
1: Dobrý, ahoj.
2: Krásný večer, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na rádiu B.
2: Krásný dobrý večer, býťáci i býťačky. Máme 4,5 minuty po 22, tedy po 10. hodině večerní. Posloucháte rádio B, já jsem Honza Zámerník a dneska si povídáme o myslivosti. Zda myslivci jsou teda ty, co pečují o lesy a o zvířátka, anebo naopak jsou to jenom ti vrazi zvířat. Ano, vaše názory mě zajímají a vy mi můžete telefonovat, posílat SMSky, maily anebo vzkazy do studia. A nezapomeňte si u toho přát písničku. Asi takhle. Honza, rádio Beat?
3: No, zdará sílu.
2: Tobě tež.
3: To teda tady čumím, tady Jarda.
2: Na co čumíš?
3: Že jsem se vůbec dovolal.
2: Aha, no dobře. Když máš kliku, tak se to podaří. Povídej.
3: Bavíme se o myslivosti celý večer?
2: Ano, přesně tak.
3: Já jenom k tomu chci říct, že když jsem byl malej, tak jsem v tom vyrůstal. Můj táta chodil do lesa.
2: Mhm.
3: A beru to, že když si to teď tak přemítám, to byli víceméně ozbrojení brigádníci, protože když vím, co toho udělali, kolik toho nanosili do lesa, krmení a tady tyhle ty věci, to prostě koukáš. To není ani možný, jak ty lidi prostě musí být do toho úplně zblázněný.
2: Jasně, a kruciální otázka je s šípkovou nebo se zlým?
3: Jako mě divočina nedělá moc dobře, jo, ale vím, že vždycky pohonu byli bažanti, zajíci, jo, a pak už to bylo jedno, jestli to bylo se zlým nebo s šípkovou. To už co máma udělala, že jo, takže... To jsme si s bráchou vždycky tak nějak rozdělili a užili si toho, no.
2: Dobře, a co ti zahraju?
3: Já, pokud bych chtěl, to jste ještě nehráli.
2: Nevím, co.
3: Go Satané od Kabátu. Bylo to, by možný?
2: To by bylo možný, ano. Dobrá, tak, Go Satané.
3: Teda moc děkuju a jsem velice rád, že jsem se dovolal.
2: Čau.
3: Čau, díky.

0: Radio Beat.
1: Honza, Radio Beat.
2: Ahoj Honzo, dobrý večer všem, čau Loša.
1: Čau, ahoj, zdravím do Liberce.
2: Honziku, hele, takhle, samozřejmě myslím na co nosím na krku, jo, no. Ona moc nefunguje, jo, proto jsem k té myslivosti nějak moc netíhnul, ale lesy mám strašně rád, lesy, přírodu mám strašně rád, jo, vzpomínám si, jak jsme jako malí haranti u nás ve vsi, je ta myslivecká střelnice, jak jsme jako malí haranti sbírali ty asfaltové holuby,
1: no,
2: rozlítaný do všech koutů, to byla stráň,
1: jasně,
2: jako trošku ve svahu a tam jsme chodili po těch střelbách nahánět tyhle ty holuby.
1: Ale no, to teda pravda,
2: úžasná doba to byla.
1: S myslivostí to moc společného nemá. Střílet na asfaltový holuby, no.
2: No, zrovna v neděli jsem prošel jenom, měl jsem z dok s lesejkem, říkám, podívám se po houbách, jako na Facebooku hodně, že lidi už nacházejí. Nic, našel jsem jenom starou kost z nějakého velkého dobytka, takový starý vyšisovej kloub, to bylo všechno. Ale lesy mám strašně rád. Dřevo, to je moje. Tak asi takhle.
1: Dobře, a co ti zahraju?
2: Honziku, jestli najdeš, prosím tě, včera měla narostky ta naše Suzy Quattro, tak a ti to ještě dál hodně zpívá. Najdeš tam s Chrisem Normanem Stamlin.
1: Zkusím to najít, jo? Díky. Děkuju. Za zavolání, ahoj.
2: Mějte se krásně všichni vítězi, ahoj, dobrý večer.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj, tady Pavol.
1: Čau.
2: Počkej, já slyším radio.
1: Ano.
2: To bychom se kryli. Hele, prosím tě, mě napadlo, no myslivost ne, ale Paroží.
1: Ano.
2: Blue Effect. Myslím, že 1970, no nějak tak. Já byl malej kluk, ale vím, že táta měl tu LPčko a tam bylo něco o Paroží.
1: Člověče, v roce 70 Blue Effecti zpívali ještě výhradně anglicky. Já se podívám,
2: a,
1: jo?
2: A nebo na tom LPčku bylo Paroží, ale nějak tak si to pamatuju.
1: Paroží, nic takového tady nemám. Žádnou písničku Paroží.
2: Tak to bylo možná na tom, na LPčku jako na desce, no. Tak si to pamatuju. Tak mě byly 2 roky, no.
1: Jasně, tak to...
2: V 70.
1: Ano.
2: A poslouchal jsem to ve 8 letech, no. Tak si
1: dobře,
2: taky
1: a vysí ti doma nějaký Paroží na zdi?
2: Hele, mám tady... Já bydlím na Podbabě, na Praze.
1: No, to by...
2: A mám tady takovou pergolu.
1: Ano.
2: A mám tady 11 kusů.
1: Hezky.
2: Trnčího, jeleního, dančího.
1: Mhm.
2: Já to tady mám vyzdobený takový jako metal a do hnědá jako prostě takový kutloch, tomu říkají vždycky.
1: Jo.
2: Známý, co jsem chodil chlapce.
1: A to Paroží si od někoho dostal, nebo jsou to všecko tvé trofeje?
2: Ne, to jsem dostal, prosím, tady pán, vyklízeli jsme barák a on to chtěl vyházet do konťáku. Já jsem říkal, ne. Hmm. Tak jsem si to všechno odvez.
1: Jo, to můj děda, ten měl taky teda, tohodle měl milion a dokonce vycpanýho tetřeva a hlavu.
2: Jo, toho mám taky.
1: A hlavu divočáka.
2: Ale no, tetřeva mám taky.
1: Ale nějak jsme to všecko se toho zbavili.
2: No.
1: Dobře, co ti zahraju?
2: Mě to bolí, to tak to prostě skladuju. No.
1: Co ti zahraju, co ti pošlu do Podbaby?
2: Do Podbavy, prosím tebe, hlavně bych chtěl poslat Frantovi z Maríny, on zas volil na Marínu, blázen jeden, tak mu tam pošli nějakýho Uda de Schneidera.
1: Dobře, Uda de Schneider, dáme. Tak jo, díky za zavolání, ahoj.
2: Ahoj, čau.
3: All right, everybody, this is another song of a Restless and Wild album, and it is Princess of the Dawn.

0: Když mu teče slina z koutku, má na křivo praktikábl.
1: Je to filozof, čas vnímá jako abstraktní koncept.
2: A to nejhorší, co může říct, je kluci, kdy natočíme moje písničky.
0: No jo, no, pojďte mu pomoct s těma krámama, nebo tu budeme věčnost.
3: Přestože bubeník bývá často kapelním otloukánkem a zdrojem všeobecného obveselení, všichni víme, že bez něj by to nešlo. Je srdcem kapely. Proto sláva všem bubeníkům.
4: Víkend bubeníků na Rádiu Beat.

0: Večeri u Repráku na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Ahoj Honzo, to máš Werner.
1: Čau.
2: Prosím tě, mal bys mě zahrát něco od Dimitry?
1: Můžu ti zahrát něco od Dimitry a řekni mi, co na téma myslivost.
2: No, počkej, jak to myslíš?
1: Myslivost je téma dnešního večera. Na přání hraju, ale těm, co mi řeknou něco k tématu večera. Myslivost jako v lese, jako péče o stromy, péče o zvířátka, lov a podobně. Sojčí pírko za kloboukem.
2: No, teď mě dostal.
1: Dobře, teď jsem tě dostal, Dimitri, ti zahraju. Čau.
2: Jo, ahoj.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádiu Beat.
2: Ahoj Honzo, Karel.
1: Čau,
2: Karel. Prosím tě, mohl bys zahrát Child in Time od Purple. Vlastně oni teďka hrajou, jsem si uvědomil. Nicméně někdy později třeba ze živáku Made in Japan.
1: Určitě. Dobře, tak jo.
2: Já ti pěkně děkuju.
1: Nemáš zač, ahoj.
2: Měj se hezky, ahoj.

0: na Radio Beat.
1: Dobrý večer, posloucháte Bluescast, opět měsíčník o blues a o muzice, která s ním souvisí. Tentokrát je hostem ve studiu Štěpán Suchochleb. Štěpáne, dobrý večer.
2: Ahoj, dobrý večer.
1: Štěpán má zvláštní roli. Štěpán je totiž bookmakerem. Říká se to tak?
2: Ne.
1: Neříká. Jak se tomu říká?
2: Já tomu říkám booking agent.
1: Booking agent, no vida. Tak prostě osobou, která jedná s umělci a jeho zásluha je to, že sem přijedou ty světové hvězdy třeba na Blues Alive, ale i jinam. A co je zvláštní, od nějaké doby, to je tak 2 roky, pokud se nepletu, tak je Štěpán taky majitelem festivalu Blues Alive, je to tak?
2: Už je to déle, ale je to tak.
1: Tak, to jsou všechno dobré zprávy a bývali bychom si o tomhletom mluvili, jaká je práce člověka, který sem zve ty skvělý americký a evropský kapely, ale protože Štěpán se aktuálně vrátil ze Spojených států, kde prožil něco, co člověk může prožít maximálně, já nevím, 3x za život v tuhletu chvíli, tak se budeme věnovat té tvojí cestě. Kde jsi byl a co jsi tam dělal?
2: No, nebyl jsem sám, my jsme byli na takzvaném bluesovém tripu a vzali jsme 12 lidí na cestu ke kořenům blues z New Orleans do Memphisu.
1: A to je nějaká akce, která se koná pravidelně, nebo to byl jako okamžitý nápad?
2: My tomu říkáme bluesová cesta za kořeny a konala se po třetí. 2x jsme byli v Chicagu, 24 a 25, ale to poprvé jsme teda jeli úplně ke kořenům tam na jih do Delty.
1: A tam se může přihlásit, kdo má prostě zájem, čas a peníze, tak jede.
2: Určitě, jsou to super fanoušci blues, většinou lidi, kteří mají nějakou znalost a zajímají se i o kontext, to znamená historii, odkud vlastně blues vzešlo a kdokoliv se může přihlásit. Dokonce jsme měli několik lidí, kteří s námi byli v Chicagu a byli tak nadšení, že teďka byli v Deltě.
1: No, nedivím se. No tak vážení posluchači, pokud patříte k takové sortě posluchačů, že byste chtěli vyrazit do Spojených států, tak bude-li nám všechno nakloněno, tak sledujte web bluesalive.cz a tam se zavčasu dovíte, kdy bude další výlet. Ale my zatím nikam nepojedeme, naopak něco si přivez. Tak si pustíme první písničku z bluesové Delty.
2: Takovou klasiku jsem na začátek vybral, to je Kingfish, asi největší, nejzářivější hvězda současné Delty. Dnes už v Deltě vlastně nežije, ale pochází z Clarksdale.

0: podcast na Rádiu Beat.
1: Štěpáne, vy jste tam určitě jeli s nějakým očekáváním, určitě jste měli nastudováno, co chcete vidět, čeho se tam chcete dotknout, tak podařilo se, nebo jste museli improvizovat na místě v těch Spojených státech?
2: No, improvizovat většinou bývá docela drahé ve Spojených státech, takže jsme se snažili co nejvíc ten výlet připravit. Se mnou jel jako druhý průvodce Honza Švihálek a ještě s náma byla Kristy, což je Američanka, naše kamarádka. A byli jsme tam oba dva několikrát na těch místech, která jsme chtěli navštívit s lidmi, a všechno jsme to prozkoumali. Takže jsme jeli z New Orleans, kde jsme byli dva dny na festivalu, a druhé důležité datum byly Blues Music Awards, které jsou v Memphisu, a mezi tím jsme urazili asi 1400 kilometrů v krásné dodávce od místa k místu, kde jsme putovali po místech, kde se blues zrodilo, ať už ve formě toho, že se tam někdo narodil, nebo zemřel, nebo se tam nahrála nějaká deska, anebo se tam blues hrálo, anebo hraje.
1: A je to tam jako cítit, když tam člověk dneska po těch letech přijede, je tam ten spirit toho blues v ovzduší, anebo jsou to prostě čas oponou trhl a už se to vlastně z toho ani nedá poznat?
2: Čas oponou úplně netrhl. Mississippi je do dneška zdaleka nejchudším státem celých Spojených států a konkrétně Delta zdaleka nejchudší oblastí státu Mississippi. Takže nejběžnější je pawn shop, zastavárna, je tam spousta drog a ta země třeba i ve srovnání s Českou republikou vůbec nepůsobí nějakým blahobytným dojmem. Ale blues tam samozřejmě bublá pod povrchem pořád dál.
1: Živná půda pro blues, sociální poměry. Co si pustíme teď?
2: Teď si pustíme mistra Sipa, který je pro nás zajímavý tím, že v roce 2017 už na Blues Alive hrál, a také tím, že když se jede ze spoda z New Orleans a ujede se prvních asi 280 kilometrů, tak je tam městečko McComb. A z McCombu právě Mr. Sip pochází, takže to je taková zajímavost.

0: Bluescast na rádiu Beat.
1: Posloucháte Bluescast, tedy pořad o blues a o všem, co s blues souvisí, například cesta Štěpána Suchochleba, mého dnešního hosta, a skupiny bluesových nadšenců po Spojených státech, po místech, kde se blues zrodilo a kde stále žije. Vy jste navštívili Blues Music Awards, ty už si to zmiňovala v tom předchozím vstupu. Co to je? To zní tak jako nějaký prostě Grammy pro blues, je to něco takového nebo...
2: Přesně tak, Grammy pro blues jsou to nejrespektovanější ceny udílené v oblasti blues a je to takový opravdu top of the crop, je tam to nejlepší, co v blues se každý rok urodí. Těch kategorií je hodně, téměř 30, takže od nejlepší desky přes nejlepší instrumentalisty, prostě úplně všechno. Pro nás bylo docela zajímavé, že taková polovina těch lidí, kteří dostali nějakou cenu, tak už na Blues Live hráli, takže to, no, je taková, to je taková čest pro nás. Náš dramaturg Ondřej Bezr má dobrý vkus, vždycky to jako odhadne dobře, a jinak ta akce je krásná, probíhá v takovém sále, který by se dal přirovnat třeba k Paláci kultury tady v Praze, respektive dneska se říká Kongresové centrum, pro asi 2000 lidí a je to hodně exkluzivní záležitost, kde vždycky nominovaní hrají, ne všichni, ale hrají naživo a dokonce hrají i v různých ad hoc seskupeních, takže tam prostě jsou k vidění věci, které normálně člověk nevidí. No a pak se samozřejmě předávají ceny, takže je to taková jako klasická ceremonie, 4hodinová mimochodem, takže je to moc pěkné.
1: No tak to ale opravdu nemá daleko k festivalu v Šumperku, jakkoliv tohle to je událost světového rozměru, tak pokud říkáš, že dobrá polovina těch, kteří tam ocenění dostali, už v Šumperku vystoupila, dá se předpokládat, že ta druhá polovina tam dříve či později dorazí, tak vlastně, a když si ještě zmiňoval ten Palác kultury, tak on ten kulturák v Šumperku má architektonicky taky daleko k tomuto typu architektury, no tak konec konců to máme všecko doma, když se to takhle jako zjednoduší, ne?
2: Asi nejcennější na celé té akci pro nás bylo takové setkání v lobby, kdy spousta lidí vlastně ani na tom koncertě není a je to takový melting pot pro manažery, agenty a ty umělce, takže jsme si tam během 2 hodin vlastně potřásli rukama se spoustou lidí, který jsme několik let neviděli a který potřebujeme vidět, abychom prostě pořád zůstávali v tom koloběhu, takže tohle jako je asi pro nás nejcennější.
1: A co když jim řekneš, že jsi ze Šumperka z České republiky? Koukají nebo to berou jako, no samozřejmě, ty tady musí být?
2: Ne, oni nekoukají, oni vždycky říkají ahoj, tebe jsme tady nečekali, nebo vás jsme tady nečekali, takže jsme potkali Ronnie Baker, Brookse takhle, Caroline Wonderland, Jimmyho Carpentera, spoustu lidí prostě a s těma agentama samozřejmě se nefotíme jako s těma umělcema, s těma jenom vyjednáváme o tom, co by nám mohli poslat příště.
1: To zní dobře. No tak si pojďme poslechnout něco z toho, co jsi tam nasál.
2: Potkal jsem Ori Naftaliho, což je izraelský kytarista, který už dlouhá léta žije v Memphisu, a jeho kapela Southern Avenue tak na Blues Live taky hrála, cenu dostala a bylo to velmi příjemné setkání. Takže tohle to jsou Southern Avenue, když dlouho usazení.

0: Rádiu Beat.
1: Slyšeli jste Izraelce? Je to tak?
2: Ne, tak on je, kytarista je původem z Izraele, ale kdysi dávno vyhrál International Blues Challenge v Memphisu a už zůstal.
1: No takže dobře, ale přicestoval z Izraele už jako bluesman.
2: Ano, ano, ano.
1: To
2: ano.
1: Je potřeba
2: vyhrál,
1: zmínit.
2: Vyhrál.
1: Dokonce svým... vyhrál, to znamená, že i nějaký interpret z České republiky může mít v tlumoku prostě maršálskou hůl, jak se říká, vypravit se na, na tuhletu událost. Jak vlastně, kde oni berou ty typy, podle kterých pak posuzují, tam se člověk musí přihlásit, nebo... No, jak se to děje?
2: Nominují to jednotliví členové Blues Foundation a ta International Blues Challenge probíhá v lednu, kde my jsme vlastně, když jsme v roce 2019 přebírali Keeping the Blues Alive Award, tu naší cenu, tak jsme to dostávali v době, kdy International Blues Challenge probíhala. Takže to je takový setkání desítek kapel z celého světa, který hrajou na Beale Street a pak následně v tom velkém sále v Orpheum Theatre.
1: Jak by se mohla česká bluesová kapela dostat do nějakého užšího výběru teda?
2: Pár jich tam dokonce už hrálo, bez toho, že by se umístili nebo dostali byť i do čtvrtfinálových a semifinálových kol, byl tam třeba Charlie Slavík před léty, vždycky vás tam někdo musí nominovat. Takže třeba Blues Alive může nominovat jako vítěze Blues Aperitivu a můžete tam zajet. My jsme členy Blues Foundation, takže to jde takhle přes nás. Nemám pocit, že by to šlo úplně z ulice, že by se kapela mohla přihlásit, my chceme hrát v International Blues Challenge.
1: No tak to by mohl každý prostě, no. Kašpárek, to je jasný. No pojďme si poslechnout nějakou další ukázku, co tam pro nás máš přichystáno teď?
2: No tohle bude trochu úkrok stranou, protože když jsem mluvil o těch kořenech blues, tak tohle to je Jimmy Doug Holmes, což je provozovatel dnes pravděpodobně posledního nepřetržitě provozovaného ju jointu v Deltě.
1: Co to je?
2: To je v Bentonii, to je takový klubík, já bych spíš řekl zvenku na první pohled taková chatrč, kde se hraje od roku 1948 blues a samozřejmě je to původem na plantáži, dneska už je přilehlé parkoviště a železniční tráť, ale je to od roku 1948 v rodině a tohle to je 80letý pán, který i pro nás tam vlastně zahrál. Tohle je Jimmy Doug Holmes a mimochodem nahráno u Dana Auerbacha z Black Keys.

0: Bluescast na Rádiu Beat.
1: No a blížíme se ke konci dnešního Bluescastu. Hostem je Štěpán Suchochleb, který se vrátil z Ameriky a vybíral tam, co by mohl přivízt do Šumperka na Blues Alive. A myslím si, že měl velmi šťastnou ruku, což?
2: To měl šťastnou ruku Ondřej Bezr už před nějakým časem, protože ukázal na Daniel Nicole. My už jsme ji chtěli přivést před 2 lety, nepodařilo se, ale letos se podařilo, takže máme jako jednu z headlinerů Daniel Nicole Band a co svět neviděl, ta získala letos hned 2 Blues Music Awards. Takže tam chodila celá pyšná se 2 soškama, my jsme se s ní vyfotili a řekli jsme si, uvidíme se v listopadu. Takže tohle je Daniel Nicole a myslím, že úplně skvělý příklad toho, jak Ondřej má perfektní cit pro výběr těch správných interpretů.
1: No to je radost mít takového dramaturga. Co se ještě dá říct o téhletý hvězdě, která teda přijede letos na podzim do Šumperka?
2: Asi, ať si to lidi poslechnou, je to skvělý trio, ona v minulosti získala už ceny za nejlepší baskytaristku roku a teďka dostala za vokalistku a za nejlepší female umělkyni, ženskou interpretku.
1: Tak si ji na závěr pojďme poslechnout.

Je to tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: Rádia Vín a Petr Korál.
1: Petr Korál vás zdraví, vítejte na pomyslném ušním a vítám tady dnešní pacientku, protože po dlouhé době konečně hostem pořadu uši je zase žena, což je teda docela ostuda, protože už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy měl hostku, fuj, to je hnusný slovo, řekneme hosta ženského pohlaví, to je lepší. A tím hostem je Táňa Poláčková, zpěvačka skupiny Janis Joplin Revival. Ahojky.
2: Nazdar, všechny zdravím.
1: Ty pravidla uší znáš, ostatně standardu až před chvíli, když se loučil, tak je také připomněl. Tak asi nebudeme otálet a půjdem na první věc, ne?
2: Jo, pojďme.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: No a se mnou dnes zpěvačka Táňa Poláčková a má slovo. Tak povídej.
2: Tak jsem poznala asi po 5 sekundách.
1: Poznala, ano, to musím potvrdit. Povídej dál.
2: No, moji oblíbenci Black Sabbath. Na tom jsme ujížděli, když jsme ještě hráli se skupinou Sun Beach, tak jsme si pouštěli Black Sabbath a chtěli jsme znít jako oni. Takže to je takový, že třeba tuhle skladbu si nějak nepamatuju, ale to je jedno. Boží jsou.
1: Mhm. A jako cokoliv od Black Sabbath, oni měli třeba i jako období s jiným zpěvákem než s tímhletím, tak...
2: Jo, takhle, tak to...
1: A no, s jinými to... zpěváky, takhle.
2: Jo, tam tak, bylo víc. Tak to já prostě vždycky jsem jela jenom s Ozim.
1: S Ozim.
2: Protože to je prostě, on byl taková klasika. Hrozně, hrozně jsme ho měli rádi.
1: Tak pojďme poprvé na tuzemskou rockovou scénu.
2: Oj, tak to budu mimo. To bude error.

0: skupiny Revival, tedy Táňa Pováčková, a já se jí ptám, zda jí to zaujalo nebo ne a proč.
1: Tak, tuhle kapelu asi vůbec neznám. Asi to šlo někde okolo mě. Ani podle zpěvu, ani podle zvuku jsem to nepoznala. A nechci nikoho hanit, ale třeba na zábavě by to mohlo být dobrý, ne?
0: Tak ona to byla, tancovačková kapela.
1: Jo, tak to jo, já jsem si říkala to o je, o
0: nebo
1: o,
0: byla
1: o.
0: Je, ona pořád existuje, už 55 let.
1: Teď Ježíš, kluci, jestli jsem něco řekla, tak sorry.
0: teď oslavuji minulý týden 55. výročí nepřetržitý existence.
1: Tak to jsme zatím ještě Bčka.
0: Dám ti malou nápovědu, nevím, jestli pomůže. V téhle kapele a dokonce i v téhle skladbě hrál tvůj současný spoluhráč z Janis Joplin Revival,
1: no,
0: Vláďa
1: Švanda. No, tak jsou to benefit.
0: Jo.
1: Ty brďo. Tak Vláďo, tak to asi seš rád, viď? Že ti to tady takhle všechno. Dobrý.
0: To byla nahrávka z alba už z roku 95.
1: Ty brďo. No, tak rok potom jsme začali.
0: Tak teď si dáme o 5 let mladší nahrávku, bude to jeden živáček, může být?
1: Jasné.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: No a se mnou Táňa Poláčková, Janis Joplin Revival. Tuhle písničku možná znáte s trošku jiným zpěvem, ale Táňa se nenechala tím zmást. No, předávám slovo. Tak co to bylo a jak to na tebe působilo?
2: No, tak jsou to Iron Maiden a tuhle tu písničku jsem kdysi vlastně viděla i videoklip a slyšela jsem ji s jiným zpěvákem, nevím, jak se jmenuje.
1: Blaze Bailey to bylo, no.
2: Jo. No a teďko, jak jsem to zaslechla, vlastně ten refrén, teda vůbec, jako, že jo, s Brucem Dickinsonem, tak to je prostě, to je takový nářez, že Bruce Dickinson je pan zpěvák a vždycky asi bude, jako snad asi neznám lepšího.
1: Čili ty a Iron Maiden rozhodně pozitivní vztah.
2: Naprosto, naprosto. Já jsem je začala poslouchat, myslím, asi ve 14. Nejdřív byly Bon Jovi, pak Iron Maiden, no a takový ty Accept a já nevím co všechno. Takže za mě strašně krásný, miluju.
1: Dobře, pojďme tedy dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Táňa Poháčková, máš slovo opět.
2: Tak
1: co ty na to?
2: Tohle to jsem nepoznala, znám tu skladbu asi, nebo ty interprety, každopádně jsem si nespomněla na název, hrozně mě to pobavilo, fakt mi to něco říká, ale nevím, no, error.
1: Tedy líbilo.
2: Líbilo.
1: Tak já ti prozradím, co to bylo, byla to skupina Manželé.
2: Manželé?
1: Aha.
2: Ten
1: Lesík Hajdovský.
2: Lesík Hajdovský.
1: A Mirek
2: tam
1: Gertner.
2: Tam jsem zpívala.
1: No právě.
2: Aha, no tak promiň Lesíku. To jsem teda Máňa.
1: Táňa no, Máňa Poláčka.
2: Táňa Máňa, no jsem teda. Jestli mě slyšíš, tak sorry.
1: Jež tohle nebyla úplně typická věc pro ty rapový manžele, protože oni tam sice rapujou, ale tady bylo hodně těch ostrých kytar, že jo?
2: Jasně.
1: Jinak to bylo víc hip-hopový, že?
2: No, ale tak jako když my jsme tam vlastně s Katkou Ryšovou naspívali vokály, že jo? Takže to bylo hrozně vtipný.
1: Tak teď zase nějaký zahraniční poměrně hustý Big Boss.
2: Wow.

0: Hostie Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši s Táňou Poláčkovou. My jsme se tady v průběhu té písně bavili mimo jiné o zvuku té skladby, protože já si do dneška pamatuju, když jsem to slyšel poprvé tohle CDčko, takže mi to málem ustřelilo hlavu, jak to bylo nadupaný, a ono to je nadupaný pořád, ale nechci mluvit za svého hosta, tak povídej ty.
2: No. Jsou to Skid Row, deska Slave to the Grind. Tohle to je skladba Monkey Business. Já jsem Skid Row poslouchala, tenkrát ještě jsem je měla na kazetě. A teda fakt, jak říkáš, Peťo, strašný nářez. A krásně úplně nahraný, takže prostě já jsem je hrozně, hrozně měla ráda, takže děkuju.
1: Kapela Skid Row existuje do dneška, ale vystřídalo se tam už několik zpěváků. Prostě když odešel Sebastian Bach, tak úplně na tu slávu se jim nepodařilo navázat. A mimochodem, víš, co dělá Sebastian Bach teď, teda kromě solových aktivit?
2: Hele, vůbec totiž nevím, já ho občas někde zahlídnu, ale nevím, on prostě hrozně kalil, tak teďkon je takový oteklej. On byl strašně krásný, že jo. A takže vůbec nevím, nevím.
1: On teď jede americkou šňůru skupiny Twisted Sister.
2: Nekecej!
1: Protože jejich zpěvák má zdravotní problémy, už by to nedal.
2: Tak Dee Snider.
1: Dee Snider, tak se toho vzdal a jako s jeho souhlasem prostě
2: jo,
1: si vzali,
2: no tak
1: si
2: to
1: vzali
2: je
1: Sebastiana a tu šňůru jedou. No.
2: No tak to je boží, tak to jsem ráda, že se chytil Sebastian zase. Protože teda samozřejmě ty vejšky, co předved ve studiu, kolikrát na těch živácích jako nebylo.
1: Jasně.
2: Ale tak jako nejsme stroje, jsme lidi, takže občas to prostě nevyjde tak, jak to člověk myslí, zamýšlí, posílá to tam. No ale takže Twister Sister.
1: Tak se na chvilku zpátky na domácí scénu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Něco o břišní tanečnici nebo tanečnicích určeno do uší Táni Poháčkové. Co ona na to? Jsem zvědav.
2: No, tak já jsem to nepoznala. Nejdřív, až když začal zpívat Míra Imrich, tak jsem to hned poznala. Teda, že jo, Abraxas.
1: Tak.
2: A tuhle, jak říkám, tuhle skladbu teda nějak mi unikla asi někde, no. A jinak zdravím Míru Imricha. Do rokovýho nebe.
1: To byla písnička z desky, která vyšla v roce 2009 a ona tak jako trošku prošuměla, jako bohužel ty se těm starým legendám stává, že ty nový desky bohužel ty posluchače tolik nezajímají. Tak tohle byla jedna písnička právě z roku 2009. Myslím, že ta deska se jmenovala Hlava v oblacích nebo Hlavou v oblacích, teď si nejsou úplně jistý.
2: Jasně.
1: Ale pouštěl jsem to z jednoho prostého důvodu, ještě takového doplňkového, protože tam hrál jeden basák, kterého taky dobře znáš.
2: To tam ještě nebyl Zdenda Chládek.
1: Byl,
2: jo, to už tam hrál Zdenda Chládek, náš je. Tak zdravím, Zdendo. Tak my se tady máme hrozně dobře v Rádiu Beat. Doufám, že se máš taky dobře.
1: No a když už jsme se dostali vlastně přes Zdeňka Chládka opět Janis Joplin Revival, tak pojďme ven s tím, co vás čeká, protože vás čeká takový netradiční a vlastně výjimečný koncert, že?
2: Ano. Tak bude to 18.6. v Malostranský besedě a budeme tam oslavovat 30 let zrození, obrození Janis Joplin Revival. Protože jsme vznikli přesně před 30 lety, tak jsme se na vás těšíme, protože ty staříci a stařenky, který tam budou hrát a zpívat, tak budou určitě veselí a vy budete hraví. Takže se na vás těšíme ještě jednou 18.6. Malostranská beseda Janis Joplin Revival.
1: A ono se tam vystřídá dost muzikantů.
2: Jo, bude tam třeba na bicí, tam budou 4 bubeníci. Ivan Pelíšek, který vlastně spoluzakládal tuhletu kapelu. Bude tam jeho syn Vojta Pelíšek, bude tam Filip Skiba a samozřejmě Péťa Krejčí, který s náma hraje teďkon. Měla by tam být Katka Ryšavá z Guy Messiah, že jo? Která taky spolu zakládala Janis Joplin. Pak by tam měly být ještě další dva kytaristi, Roman Korda a Artur Masný. No a samozřejmě Vláďa Švanda. Nevím, jestli jsem někoho... No a na basu se tam, myslím, střídá právě jenom Ondra Tuma a Zdenda Chládek.
1: Jediný, kdo nebude mít alternaci, jsi ty.
2: Jo, já to tam všechno odřu a oni si tam budou dělat mecheche.
1: Tak, dobře. Zaboudíme teď zase někam úplně jinam stylově, ale proč ne? Pestrost je vítána, doufám.

0: Hoši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Rádio Beat a je pořad Uši. Já znovu jen připomenu, že jeho dnešním hostem je zpěvačka Táňa Poláčková a před ní stojí další úkol okomentovat, ohodnotit to, co dohrálo. Tak jdi do toho.
2: No, je to skupina My Chemical Romance. Tu jsem poslouchala, nevím před kolika lety, ale sjížděla jsem tuhle skupinu hodně. Moc se mi líbila, myslím, že mě na ní navedl brácha Petr Poláček a hrozně
1: co,
2: se mi...
1: Co tě na nich bavilo, vysvětli?
2: Mně se strašně líbí jejich melodičnost. Ten zpěvák byl úžasný naživo, hrozný magor. Tak prostě mě to úplně jako fascinovalo. Ta melodie, ty videoklipy prostě a smrt všude a takový jako ponurý, ale oni si z toho napůl dělali asi myslím, že srandu, takže... Moc pěkný teda, fakt se mi to vždycky líbilo.
1: Teď si pustíme písničku, kterou budeš velmi dobře znát. A já nebudu říkat proč a víc, no jdeme na to.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a pořád se mnou ve studiu Táňa Poláčková, která tu zastupuje Janis Joplin Revival. Janis Joplin Revival.
2: Čau lidi, ještě jednou.
1: Tak co se říká tomuhle?
2: No, tak je to taky zdravím Páju Kapitánovou do nebe, do rokovýho nebe. Já bych tohleto nedělala, nedělala bych tuhle tu pecku v češtině a nedělala bych ji vůbec, aby tam hrála muzika. Ta písnička je kouzelná tím, že vlastně ta Janis Joplin zpívá prostě bez muziky a tam si myslím, že prostě není už co vůbec nějak dodávat, co tam cpát, takže za mě, jo, když si to kluci užili, tak si to užili, ale já bych to nedělala.
1: Tak máš právo na to, že se ti to nemusí líbit, jasná věc. Tak uvidíme, jak se ti bude líbit píseň následující.
2: Dobře.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: A Táňa Poláčková, tak povídej.
2: No, tak jsem se teda pěkně zastydila, protože tohleto teda je skupina Bon Jovi. Já jsem to poznala až podle, když John Bon Jovi začal zpívat. Já jsem vlastně na Bon Jovi vyrůstala, že jo, tak, takže jsem se úplně zastyděla, že prý to je teda loňská deska.
1: No, to si nemohla znát, pokud ji nemáš na poslouchanou.
2: Nemám, ale jako ty lidi, kteří dělali tu muziku a dělají dodnes, tak prostě miluju a budu jako jim fandit furt, tak jak jsme se trošku bavili, jakože John Bon Jovi měl teda problém s hlasivkama, no ale ustál to svojí pílí a doktoři mu pomohli, takže zaplať pánbu, tak mu to přeju, ať mu to zpívá dál a dál a dál, tram tada.
1: K tomu není co dodat, tak pojďme na poslední písničku určenou ke tvému zhodnocení.
2: Dobře.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jsme téměř na konci dnešních uší, jejíž hostem byla a samozřejmě pořád ještě je Táňa Poláčková a já jsem zvědav na to poslední zhodnocení.
2: Tak teď mě asi Katka Ryšavá dá na holou v té malostranské besedě, protože teda tuhle písničku jsem nepoznala, každopádně jak začal ten riff.
1: No, nepoznala si jako na začátku a pak, jo.
2: No, hele, když začal ten riff, tak říkám, hele, to zní jak Sun Beach. a Petr, tak ještě poslouchej. A pak říkám, jo, to je Marka, no prostě lidi, to byla Gaia Messiah. No, krásný holky.
1: A propo, zaslechl jsem, že Sun Beach teoreticky by se mohli znovu zrodit, je to pravda?
2: Je to tak, teď to dáváme nějak dokupy, prostě protože každá jsme byli nějak zaměstnaná, nebo i ten náš Zuzan, ten bubeník, taky jako, že má teď firmu a strašně pracuje, takže uvidíme, ale chystáme se na to a těšíme se na to.
1: Mhm. No a my jsme na konci, tak bychom asi měli znovu pozvat do malostranské besedy. Kdy?
2: Jo, tak ještě jednou všechny vás srdečně zvu. 18.6. v malostranské besedě bude to 30 let výročí založení skupiny Janis Joplin Revival. Bude tam spousta různých hostů, který s náma, teda ty muzikanti s náma kdy nějak jako v různých časech hráli, takže to bude asi takový hektický a bude nás moderovat Petr Korál.
1: Já se tvářím, že o ničem nevím, ale vím samozřejmě. No a musíme si pustit, jak já říkám, vždycky bonusovou píseň, když jsem se domlouval s Táňou dopředu, tak to je zvláštní, totiž, že ona sama navrhla píseň Summertime, kterou já jsem pustit chtěl.
2: Jo.
1: Ale ona říká, aby jsem našel nějaký živák od Janis Joplin v Summertime.
2: No.
1: Já jsem teda neměl čas ho hledat, asi bych ho našel. Já navrhuji, abychom si dali tu studiovou verzi, tedy písnička, která byla natočená ve stejné době jako první album, ale nevešel se na ní, že?
2: Jo,
1: nebo na to původní vydání vlastně, tam, no, jakoby outtake se říkalo. No.
2: Jo, tak to ani nevím, tak vidíš.
1: Ale no, tak
2: je jako krásná, teď, je krásná.
1: Teďka už to všichni znají i s tím, nebo prostě původně tam neměla být.
2: Tak. Jo, takhle, jasně, tak. jasně.
1: Tak to byla Táňa Poláčková, děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuji, mějte si všichni moc nádherně a moc se na vás těšíme. Užijte si teďkon Janis Joplin a potom v té besedě si užijete mě a bude to fajn.
1: A Summertime určitě tam
2: a
1: bude
2: summertime.
1: Taky. A
2: Summertime, jo.
1: Loučí se i Petr Korál a tady už Janis Joplin.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
3: Jsou 2 minuty po 20. hodině, přátelé, je úterý, tudíž jako vždycky roková spovědnice. Mnozí z vás určitě ví, kdo je mým dnešním hostem. Já to ještě teď v úvodu neřeknu, ale řeknu vám, že to bude zážitek. Protože my budeme v podstatě minimálně z poloviny dnešní rokovou spovědnici takhle. My budeme brát jako živej pořad se vším všude, i s tou muzikou. Kdo vám bude hrát, kdo vám bude zpívat a kdo si se mnou bude povídat a koho se pak budete ptát, tak to prozradím za malou chvíli.

0: Rádio Beat. Roková spovědnice.
1: No a teď už nebudu napínat, kdo je dnešním hostem, mým hostem v Rokový spovědnici. Je to Norby Kováč. Norby, čau, já tě tady zdravím.
2: Hezky dobrý večer, ahoj, Dané, ano. Čau. Dneska díky za pozvání.
1: No, já díky, že jsi přišel. To je vždycky přemlouvání. Tady ty hvězdy jsou strašně sfůněly,
2: jako než přijdou. To super, že jako člověk zrovna jako doma sedí, víš, a najednou prostě může přijít, tak to mi to potěšilo.
1: Doma sedí, nudí se a nemá do čeho píchnout.
2: Ale úterý, rozumíš. Je úterý vlastně, že jo?
1: No je, no. Úterý obvykle nic neděláš, nebo?
2: No jako většinou právě jako máme hraní, víš, jako jo. Spíš je to výjimečný, že dneska nehraju.
1: Takže jsi to odvolal, já jsem chtěl právě, všeho jsem nechal, koncert jsem odvolal a jdu za koncertem do Beatu. Jasně. Norby Kováč, přátelé, mnozí ho znáte, kytarista, skladatel, zpěvák taky.
2: No, občas to říkám, že je to v pokus o zpěv.
1: Jo.
2: Spíš.
1: Pokus o zpěv.
2: No, to, já nepovažuji se jako za zpěváka.
1: Norby, k tomu bych mohl říct spoustu poznámek, ale řeknu takovou tu neutrální. Pokus o zpěv taky zpěv a znám spoustu zpěváků, který o sobě říká, že jsou tedy zpěváci a já bych to pokládal spíš za nevydařený pokus, jo? Tak asi takhle bych to charakterizoval.
2: No tak jo, zpěvák, ale spíš jako gitarista si myslím, že...
1: Jo, no gitarista rozhodně je perfektní. Dorby, já ti jenom poprosím, až jak takhle mluvíš, pojďme blíž k tomu mikrofonu, my to jo. Máme nastavený, přátelé.
2: Ne, jako já na schvál jako takhle jsem dal, protože když právě zpívám občas, tak buď Olin mi jako furt jako říká prostě, nechoď tak blízko jako k tomu mikrofonu, pak potom to je nějak jako kreslí, víš, a jsou tam takové jako pazvuky, a tady u vás je to je možný.
1: To je to v pohodě.
2: Tak
1: já, je to v pohodě. Tady,
2: jo, tak kompresor... já mu pak potom vysvětlím, jako no. Že můžu.
1: Olin
2: že
1: tady můžu. Byl mým hostem a Olinovi vyřiť, ať tam tady do toho nekecá.
2: Přesně, tak já mu to řekl, mám povolení od tebe, tak mě to se těším teď.
1: Teď jste možná pochopili, Olin, Norby, tam už se nám skládá takovej, ne, já neříkám hlavolam, ale tajenka, protože ještě přidáme jedno jméno a to je Ivan a už to tady máme. Norby Kováč, Ivan Hlas a Olin z chleba. Trio Ivana Hlas, říkám to správně, to je oficiální název.
2: Ivan Hlas Trio.
1: Ivan Hlas Trio, ano. Podstatě, já jsem věděl, že by to z nějak blbě, že Ivan Hlas Trio. Tak je to známý. Jestli jste ještě neslyšeli Ivan Hlas Trio, tak na něj jděte, protože já jsem teda přiznám, že já jsem byl na vás poprvé loni to bylo, na tom Lomfestu, víš, v tom lese, takovým tom...
2: Jo, no jasný, no, jo, to bylo
1: jak nádherný. Mě tam, Olin mě tam vychlastal všechno víno, asi 2 litry mě mají vytah. Nešel hrát, no.
2: No, to se mi nějak jako nezdá, jako fakt jako Olin, jo.
1: No, Olin.
2: Normálně od tebe jako se jako napili.
1: No, on je hrozný píč.
2: Fakt, jo.
1: No. Ne, my jsme kecali, víš co, jak jsme to tam nějak vykali. A chci se vrátit k tomu zážitku. Já jsem vás slyšel samozřejmě z rádia, z nahrávek, ale live ne. Live to bylo poprvý.
2: Jo.
1: A byl jsem naprosto nadšen. Taky mám pocit, že vy jste na tom Lomfestu, to už, jak vy jste spolu dlouho? Jak dlouho existuje?
2: Prosím tě, my už právě jako, že jsme takhle vyhraný a vlastně jako máme spolu v podstatě, člověk nemusí nic řešit, tak je to, ten rok bude 24 let.
1: Jste spolu?
2: No jasný.
1: No.
2: Olin říkal tenkrát prostě, že hrál 15 let jako Myšíkem, že už to nemůže překonat s žádnou jinou kapelou, no a najednou už je to, teď bude 24 let.
1: No a na to jsem chtěl navázat. Proč mají posluchači rádia být, posluchačky samozřejmě,
2: ano.
1: Zajít rozhodně na váš koncert? Protože z vás bylo strašně cítit, jak vás to baví, jak si s tou muzikou jednotlivýma písničkama hrajete. Jak si v podstatě v rámci písničky, jo, no, to neříkám, že to tak jako muzikanti víme, co ne, ale že tam nikdo nějak najednou neonanuje a improvizace, říkám onanie, najednou mimo rámec té písničky, ale že se u toho výborně bavíte a vymýšlíte furt nějaký forky v té písničce.
2: No, protože to přišlo úplně samo. Jo. Nejdřív jsme na začátku, jak jsme dali dohromady, nebo Ivan mě jako oslovil, to je taky, ještě se k tomu vrátíme, protože to je strašně krásný příběh, ale takhle se jako s Triem, to je vlastně pro Ivana to bylo jako nejlepší řešení, protože v Olin v jedné strany, já z druhé strany a Ivan hraje svoje písně. A dostali jsme tam prostor vlastně z jeho strany, že vůbec nikdo nemusel jako nic řešit. Ivan nikdy nepřikázal, ty hraje tohle, ty hraje tohle. Takže to najednou byly písničky a každý začal do toho tvořit to svoje. A v podstatě ten celý ten obraz vlastně, jako jak to teď dneska zní, tak to je v podstatě jako ne náhoda, ale vlastně ta společná spolupráce a společná vlastně v ten čas vlastně, jako jak se to takhle vytvořilo. A když si uděláme nějaký for, nebo něco se tam stane, kolikrát ani o tom nemusíme nic říkat, ale už příští koncert už je to samozřejmě, to tam je zase. Ví, že to i ty hudební jako srandy a člověk jako víčká, protože ví, že tam něco zahraješ ty, a tak už ten další koncert je to zase ten nový prvek prostě a takhle se to tvořilo. A v podstatě jsme vůbec nemuseli ty věci řešit společně, že bychom měli jako nějaké zkoušení, jako já vůbec jako ne. Nepamatuju, kdy jsme měli nějakou kapelovou

0: pustíme si první písničku, kterou si vybral, pak už budeš hrát ty. Protože vím, proč jsi si vybral Marka Knopflera, protože je to geniální kytarista, který taky cvičil. Ráno začal a ráno skončil, že?
1: Ano, ano,
0: manželka
1: ano.
0: Ho maximálně šla probudit, přesně. Když už přes tu kytaru takhle vysel, jo.
1: Ale měl velký takový skvělý křeslo, víš, jako, který jako mohl zároveň jako spát.
0: Spát a přitom rád. No, i ze snu.
1: Já, no ale jako, to si člověk jako občas pamatuje
0: ale,
1: taky.
0: Ale se vrátím ještě k té poznámce z toho festu, že to bylo vidět, slyšel taky, ale vidět, já vím, že jste tam hráli něco s Olinem spolu, jakoby, Ivan hrál Bigley, pohodě, vy jste tam měli nějakou takový dialog hudební. A teď jsem koukal, jak na sebe mrkáte a Olin najednou na tebe juknul a měl takový udivený výraz.
1: Že tam
0: a to bylo
1: jasný,
0: Norby tam zahrál něco, co tam nikdy ještě předtím nezahrál. tak mě to přišlo.
1: A to nás těší nejvíc. Jako. No, to je. Víš, jako, protože najednou to přijde a je to tam.
0: Je to tam. No. Hele, Dire States, Lady Writer, Mark Knopfler.
1: No a chceš o tom něco říct?
0: No jasně.
1: No protože pro mě Knopfler byl zásadní. Pamatuju si v 15 letech jsem byl na intru a Stris mi poslal kazetu z vojny, sloužil někde v Martině a poslal tři věci. Jo. A na té kazetě byly jenom tři písničky, ale to byl jako jeden jako Lady Writer. A já jsem tu věc poslouchal prostě snad milionkrát. Jako to bylo neuvěřitelné. To byly právě první tři písničky vlastně od Dire Straits a pak, jak jsem se vrátil z vojny, tak jsme dali ještě tenkrát jako ze šahu, pak ti řeknu, jako odkud pocházím, to jsme měli kapelu, no a Lady Writer jsme nacvičili taky. A vyhledal jsem ty tóny úplně do puntíku, do posledního tónu, víš, jako na tom stratu.
0: Takže jsi se učil na Markovi Knopflerovi, kromě jiných.
1: No
0: jasně,
1: to už dávno, jako pak potom, jako, no samozřejmě, no.
0: Tak jo?
1: Ale ten Lady Writer byl velký, jako veliká výzva, protože jsou tam docela jako těžké věci, dokonce některé jako těžší, měl jsem pocit, než jak je Swing of Satan, že to je jako zásadně jako takový nejslavnější, jako ty liky, jako co Knopfler používá, ale tam na tom Lady Writeru jako jsou tam taky jako excelentní kousky.
0: Ono totiž, přátelé, nejsem kytarista, ale teď do toho budu krafat, ale možná, že mě...
1: Budeš muset jako dneska večer, jako já ti budu prostě otravovat gytarou.
0: No, ne, ona kytara není jenom o tom, že se naučíte perfektně, když jste praváci, hýbat levou rukou prstama, samozřejmě i tou pravou, že máte techniku dokonale zvládnutou, že musíte mít rytmus samozřejmě, ale ono jde taky o to, jak se těma rukama na tu kytaru hraje. Jak se ty struny mačkají a jak se na ně brnká, já to řeknu takhle době.
1: Je to v podstatě celý o tom tónu, že jo?
0: No.
1: Jako to můžeš mít jako gitaru, takovou, jakovou, vlastně jako můžeš mít na tam struny tyhle, ale vlastně ten tón tvoříš, jak dotneš tu strunu tím prstem a jak to na to přitlačíš a jak to tvoříš, tak to je vlastně to je ten základní tón.
0: Přesně.
1: Proto může Knopfler mít jakýkoliv gitaru jako v ruce, je mu to úplně jedno.
0: Vždycky to bude slyšet, že je to on.
1: Vždycky to bude Knopfler.
0: Tak se opustíme.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Ano, my si s Norbim budeme samozřejmě povídat, ale hlavně budeme hrát. Já se vracím k tomu úvodu, co jsem říkal, že tuhle rokovou zpovědnici pojmeme, nemohl jsem si vzpomenout na to slovo, teď už jo, pojmeme opravdu jako živý hraní.
2: Tak pamatuju si, jak jsi mi tenkrát volal před měsícem, kdy to bylo. No. Jako veme si gitaru, jsem si říkal, ježišmarja, tak to určitě moc rád, protože člověk, jednak jak je to strašně příjemný pocit, že držíš jako tu gitaru během rozhovoru, víš, takže jako takový, jakože a strašně rád si zahraju, no, tak se na to moc těším.
1: Hele, můžu se zeptat tak, jako, jak mluvíš o té kytaře, ty se s ní laskáš, úplně to těšíš. A chci se zeptat, je to takový hodně intimní, když tak nemusíš odpovědět.
2: Říkej.
1: Máš nějakou přítelkyni nebo
2: manželku? No taky mám, jako žiju v manželství a všechno funguje krásně.
1: Koho častěji zdržíš? Ženu kolem pasu nebo kytaru kolem krku?
2: Jelikož hraju docela často, tak spíš jako gitaru.
1: A žena dobrý.
2: Žena úžasná.
1: No tak,
2: úžasná.
1: No, zdravíme. Poslouchá?
2: Já nevím.
1: No, tak pokud poslouchá, jak se
2: jmenuje? Tak pro ně Gabinka.
1: Gabinko, zdravím tě ze studia Rádia Beat. Mám tady tvého muže a mám takový pocit, ne, to bude asi dobrý, jak o tobě mluví, ale že se možná ožení s těma svýma kytarama. On má asi doma velký harem, že? Co se týče počtu kytar.
2: Já jsem totiž jako dneska jsem v pracovně uklízel a musím říct, jako nemám tolik gitar, ale měl jsem tam neskutečný bordel vlastně díky těm futrálům různým, jako já nevím, jako proč gitaristi mají doma ty futrály, protože jako nevejde se tam jako nikam, no ale zítra potřebuju jako pracovat a přijde mi v kamarád něco naspívat, takže potřeboval jsem tam uklidit a fakt možná, že se mi to jako malinko i povedlo.
1: Takže no, manželka spokojená, že tam,
2: já si myslím, že
1: tam máš uklízíno krásně. Hele, Norby, říkali jsme, že budeme hrát živě. Ty už seš plně natěšen, já to vidím. A ano, už protože jsi zkoušel takovou krásnou věc. A dáme tu háranku? Je to ta věc, jak jsi zkoušel?
2: No, ale vyhlásíme tu háranku už předtím nebo až potom? No, protože spíš aby lidi o tom přemýšleli, že jo?
1: No, jasně.
2: No, protože musíme vám říct, že probíhalo to takhle. Tady Dan mi jako začal nastavovat mikrofon a různě jako vzdálenosti, aby to bylo vyrovnané. A já jsem začal hrát právě tuhletu pomalu věc, kterou jsem teďka zahraju a Dan říkal, jo, jako to je známá věc, jako od koho to je? A jsem si mi to utlo, to zase není možný, jako to je snad jako, to je moje, já už to hraju strašně dlouho a navíc jako chci to dát na moje další CDčko, dokonce LPčko vlastně, co mám jako možnost jako natočit a to je jako, byl jako jeden z prvních, který jako opravdu jako mám to vypracovaný a jenom potřebuji to jako natočit, ale jako, tak musíme vyhlásit vlastně jako pátrání, jestli někoho bude něco připomínat, ale doufám, že se to nestane, jako já tuhle tu věc chci, rozumíš?
1: Ale to jsem nechtěl způsobit, protože když jsem to řekl, tak se Normy nejdřív urazil a pak málem rozbrčel.
2: Neurazil, ne, jako, ale jako to by mi jako vadilo, no. Tak zahraju, jo.
1: Tak zahraj. No. Počkej, všechno, já se zkontroluju. Máme to ready, tak je.

0: zpracovaná verze lekce. A zní to v pohodě, nastavil si to dobře. No, ale jako teďka to bude to horší jako věc, jestli pak někdo jako napíše, že víš, jako jestli to někomu nepatří.
1: Ta otázka zní, ten motiv.
0: To je zážitý. To je to zásadní,
1: to je ústřední motiv tady té skladby. Hmm. A mě to něco připomnělo. Třeba, nevím, jo.
0: No ale ty jsi říkal, zatím nic neříkej. Ty jsi totiž jako, že někoho vzpomínal.
1: Nebudu nic říkat.
0: Ne,
1: já jenom budu říkat, řeknu tu otázku. Je někdo mezi vámi, kterýmu tahleta melodie, nebo tenhle ten motiv, něco připomněl, jestli to někde slyšel od někoho, napište, můžete zavolat, napište maila nebo napište SMSku a prosím vás, hlavně, řekněte, že to vůbec neznáte, že to slyšíte poprvé, nebo já...
0: Bylo by to úžasný. Já vůbec nevím, co budu dělat, rozumíš? Jako, kolik skončíme dneska? Půl dvanáctý?
1: Před jedenáctou, tak zhruba.
0: Před jedenáctou, no tak hned půl dvanáctý začnu v autě jako předělávat tuhle tu věc. To je jasný, jako.
1: Pustíme se Rainbow a pak budeš hrát dál.
2: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Mým hostem je Norby Kováč a už jsme přijali dva názory na písničku, kterou hrál před chvílí Norby. Otázka zněla, jestli vám ta píseň nepřipomíná nějakou jinou píseň. Jedno, jaký provenience, prostě nepřipomíná. Tak můžu říct, že jeden názor byl, že to je Karel Plíhal, nebo že mu to posluchači připomíná.
2: Připomíná.
1: Tady je Karla Plíhal. A pak byl druhý, který říkal, že mu to připomíná nějakou mezihru písně True Colors od Collinse.
2: Od Collinse. Tak Collinse jako teďka mi úplně nevybavuju.
1: Já taky ne teda.
2: No. Ale hned si to poslechnu určitě, jako když budu Mostav a v Karlovi asi zřejmě v Plíhalovi asi zítra zavolám a musím mu to ten motiv přehrát a zeptat se. Ale možná, že má pravdu. Jako.
1: Ale tak oni jsou si kolik podobných různých motivů.
2: Tak to je jasný. Maria, jasný.
1: No, normálně to na tu desku prdně, to je jasný. Čo, co se ale já řeknu svůj jenom. A je možný, že mi to může připomenout. On totiž, když hraješ jenom na tu kytaru sám, na tu akustiku, která má samozřejmě takový specifický zvuk, se bude vydat, tak tam, jak to říct, tam ta melodie víc vyvstane, než když hraješ s celou kapelou. Jo?
2: Přesně.
1: Jo, a je to ryzejší, zřetelnější a může ti to něco připomenout.
2: Mě to
1: možná spíš atmosférou nebo náladou, ta tvoje skladba, která je mimochodem nádherná, připomněla atmosféru Blackmore's Night třeba. Jo?
2: Jo.
1: Takže to je jedno.
2: Proto si to pustil pak potom jako Rainbow rovnou, že jo?
1: Cože?
2: Proto si pouštěl pak potom Blackmore jako Rainbow rovnou, že jo?
1: Ne, to no vidíš, a to byla náhoda. To
2: jsem si měl vybraný už předtím, že jo?
1: Je to na tobě, Norby,
2: jako
1: co budeš hrát dál?
2: Blackmore taky jako můj velký vzor. Vlastně jako díky jemu jsem pořizoval moji první jako elektrickou gitaru, vlastně Strata, Fender Stratocaster. A přišla ke mně jako gitarka z roku 77, tak tenkrát jako jako pořizoval 80. letech. Tak jsem byl z toho, ale jako to bylo díky Blackmoreovi, no, na kterým jsem tak jako částečně jako vyrůstal.
1: Hele, za toho bolševika tyhle ty kytary, ty slavné značky,
2: no,
1: jako Gibson nebo Fender, že jo?
2: No.
1: Tak ty byly hrozně drahý, ne?
2: No, to bylo jako docela částečně jako řešili jako v moje rodiče, to si jako pamatuju, protože už jsem byl jako na vojně. No ale víš, co je sranda, tak to je nástroj přesně, co v Civoš, jako Civopulos, to přivez ze státu v 77.
1: Mhm.
2: A on to prodal někomu jako ze Zvolena, to jedno, a on to pak jako dál prodal, no a byl tam ještě papír, jako celný doklad,
1: jo,
2: kde tam byla jako napsaná kytara,
1: jo,
2: hodnota, víš, musel si jako přiznat hodnotu, tak byla tam hodnota v 1000 korun.
1: 1000 korun.
2: No, tak
1: to je, takže Civoš kecal, že to stalo.
2: Civoš to tam jako napsal, nebo někdo, rozumíš, jako tak tenkrát bůh, jako jak to probíhaly ty věci. A já jsem Civošovi tuhle to jako připomněl a si to pamatoval jako na tenhle ten nástroj, no. Tak mám to dodnes jako.
1: A máš tu kytaru dodnes?
2: No, mám to samozřejmě jako to.
1: Hraješ na ní furt?
2: No, hraju docela často a je to obouchaná, ušoupaná a hraje krásně, ale no, je to Fender, že jo.
1: Hmm.
2: Dal jsem to do původní jako stavu a hraju na tom docela často. Ale už nahrávám s ním, jako protože má nádherný tón.
1: Nádherný tón.
2: No tak Fender, že jo. A hraju teďka zas, že jo.
1: No teď hraješ teď?
2: No.
1: Sice ne na Fendera, ale...
2: Na Fendera a zahraju skladbu, která se jmenuje, doufám, že to nic nebude připomínat, skladba se jmenuje taková kratší věc, jo.
1: Dobře.
2: Kratší skladbička, skladba se jmenuje 15 minut.
1: Kratší skladba 15 minut.